Byl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct, mý a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbežci,

Radio Spin. DC.

Zase se propadnu do snu, ty vole, sorry, že zhasnu. Ale na to, aby člověk mohl v klidu fakt žasnout, musím v sobě zhasnout, najít mu a zamknout zvuk, slumit slova, zaklapnout. Jedu po schodech v metru a každý obličej, co minu, tak má vepsaný svůj příběh, taky

0: Já to taky tak mám, jdu na nákup, chceš tam něco? Nic. Stejně jí něco vezmu, protože já si pak otevřu sušenky nebo něco a ona na tebe kouká, vole. Ublížená, strašně ublížená, až si nekoupil nic.
1: Já když jdu na nákupy nebo když jdu domů, tak většinou koupím malý, ženě moc ne, protože ta říká, že nic nechce, nic nepotřebuje. Jakmile ženská nic nechce, nic nepotřebuje, hotová věc prostě, a čím si láma hlavu.
2: No ale pozor, my jsme se dneska ráno taky dozvěděli to, jak to vlastně vůbec vnímají ty holky.
3: Ale jakmile by Fér jako nekupovala a nenosila si nic, tak je vidět jako o tom, jak myslí na tu druhou, že? Tak to by hned letěl.
2: No dobře, takže pro nás chlapy recept na spokojenou drahou polovičku máme. No ale co takovej recept na tichou domácnost? Máme ho taky, nebojte.
0: Takže jsem tam nakoupil pro sebe sušenky, pivko, že jo, asi 10 věcí. A mezi to jsem dal jedno malý kulatý lízátko, který jsem doma jí dal na stůl, nejenom v obýváku na stůl jsem si to vyskládal, ona koukala a jí jsem dal jedno to kulatý lízátko. Na fotbal jsem se díval sám a měl jsem klid.
2: Hele Petře, já si vlastně divím, že tady s náma ještě vůbec dneska seš, protože tohle už není ani tenký let, to už regulárně šlapeš do vody. No tak jo, užívej zbytek úterý, no a my se slyšíme spolu zase zítra ráno tady na Rádiu Spin. Měj se krásně, čus.
4: Dominik Musil a Krištof Švehlík v prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9 na Rádiu Spin.
5: Hey yo, Jace.
6: Oh yeah, oh yeah, oh yeah.
5: Say something to her. Holla at her.
6: I got one question. How'd you fit all that? In them jeans.

0: Rádio Spin.
1: Milujou mě nenávidět. Mám 200 poloh tu, co mám rád, nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet. Milujou mě nenávidět. Krysy nechám hlodat, hady nechám syčet.

0: 5 hodin 58 minut, svátek má Magdalena, máme tady 22. červenec, tak přeju všechno nejlepší, no a všem u Rádia Spin přeju krásný dobrý ráno. Good morning. Dneska je středa, prostředek týdne, já teda ze sebe musím říct, že jsem si po dlouhý době vzal v pátek volníčko, takže já už mám dneska takovej čtvrtek, malej pátek, ale mega se na to těším. My jdeme s Božkou na prodloužený víkend do Litomyšle, takže musím říct, že zasloužený odpočinek. Zastavíme se, nebo takhle, jdeme se podívat na to, co nás čeká. My se tady spolu dneska zastavíme u Restovskýho, protože ten měl pár dní zpátky nehodu na motorce. No a řekneme si taky, co znamená, když si zajdeš s těhotnou frajerku na ultrazvuk a tam ti řeknou, že má v břiše něco, u čeho je šance 1:15 milionům. No a samozřejmě nás čeká i poznávačka s Voice Filipem jako každý ráno mezi 6 a 7 ráno. Tak určitě nás zůstaň u Rádia Spin, no a my se společně jdeme podívat taky na to, co nás dneska čeká venku, protože i to samozřejmě bude důležitý, ale teďka Evropou vlastně jako proudí jakoby studenější vzduch ze severu a je to docela znát. Dneska ráno je nějakých 13 stupňů Celsia, nebo aspoň teďka nějakých 13 stupňů Celsia, dá se říct, že po celé České republice. Odpoledne počítej s tím, že maxima vystoupají zhruba tak ke 23. No a celá republika bude taková polojasná, spíš víc pod mrakem než polojasná. Každopádně v Liberci jsou hlášený dneska nějaký přánky, takže s tím počítej. Každopádně takhle bude vypadat středa 22. července. Ty posloucháš Spin ráno s Domem. Radio Spin.
1: BN. Peknú stredu. Skladba Good Genak od Kitsch Creek, Blumengarten a Shirin David sa v USA stala obrovským virálnym hitom. Na internete, napríklad na TikToku či Instagrame sa šíri vďaka tomu, že americkí fanúšikovia foneticky nerozumejú nemeckému textu a refrén si prespievali ako Do Be Scott Kenow. Vďaka tomu sa skladba dostala dokonca aj do rebríčka Billboard US. Ak máš rád divadlo pod holým nebom, tak od 20. až do 10. srpna vyraz na letné Shakespeareovské slávnosti do Ostravy. Čakajú ťa klasiky ako Otelo, Veselé paničky Vindorské, Komédia o Milou či Večer Trojkrálovi. A to v podaní popredných českých aj slovenských hercov. A za netradičným zážitkom vyraz už túto sobotu na hrad Trosky v Českom ráji. 10. ročník podujatia Lanochodci na Troskách ťa tam čaká a prinesie ti odvážlivcov, ktorí budú prechádzať po lane, natiahnutom medzi hradnými vežami Panna a Baba. Ja ti prajem ešte úžasný celý deň a be in s Rádiom Spin.
0: 6 hodin a 1 minuta k tomu. To je přesný čas a ty nám posloucháš Radio Spin.

0: 6 hodin 7 minut, ty posloucháš Radio Spin, s tebou je dál Domno a my se společně jdeme podívat na první zprávy. Res pár dní zpátky dává na svůj Instač, že se moc omlouvá, že nebyl moc aktivní a že musí zrušit pár shows, protože měl crash na motorce. Naštěstí to dopadlo v uvozovkách jenom nějakýma pohmožděnama a taky zlomenou klíční kostí, kterou mu dali v nemocnici dohromady. Teďka už je propuštěný do domácí léčby. Takže Adame, za celý Radio Spin ti přeju brzký uzdravení a hlavně, ať se můžeš zase brzo zpátky vrátit na stage. Já mimochodem všechno nejlepší ke včerejším narozeninám. Představ si, že máš těhotnou frajerku. Někdo si to asi představovat ani nemusí, protože už jste tím prošel, ale prostě přijdeš do nemocnice na ultrazvuk a řeknou ti, že má v břiše něco, co se narodí jenom v jednom z 15 milionů případů. Říkáš si, sakra, tak co tam je? Já ti to řeknu. Je tam peklo, bráško. Jsou tam jednovaječní čtyřčata. Jako chápu, že jednovaječní dvojčata se ještě nějak naučíš rozeznávat, ale když se před sebe postaví čtyři úplně na chlup stejný děti a všechny chtějí třeba jednu a tu úplně samou věc, tak bůh s tebou. Tak nevím, no, asi good luck, paní a pánové do Austrálie, protože teďka vás teprve čeká zábava.
1: Step in the ring and do what I gotta do. This right here is a kiss.

0: dobu, no tak my si jdeme pustit pár ukázek, podle kterých třeba poznáš, o kterou dětskou věc by tady mohlo jít.
1: Pša, krátalko, pša, pša, pša. To jí naučí, kdo je super strašák Hugo.
2: Výborně, Hugo.
0: Jestli víš podle ukázky, co by to mohlo být za dětský seriál, jak už asi tušíš, že to bude dětský seriál, tak určitě dávej vědět, buď to na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin. No a jestli zatím netušíš, tak vydrž pár minut na další ukázky, protože ty si myslím, že by ti mohli napovědět docela dost.

0: 6.15, ty posloucháš Radio Spin, s tebou je dál taky Domno a my se společně blížíme pomalu do finále dnešní poznámečky, který bude sice až za 2,5 minutky, ale pomalinku se blížíme a procházím tady různý odpovědi na dnešní poznámečku a teda musím říct, že docela dost teda pravděpodobně vzpomínáte na tu ultradětskou věc, kterou tady pro vás dneska mám. Tak pojďme si připomenout tu kázku, která tady zazněla pár minut zpátky.
1: To jej naučí, kdo je super strašák Hugo.
2: Výborně, Hugo.
0: Já zatím nebudu prozrazovat žádný typy, které tady jsou. Každopádně jenom ti pustím další dvě ukázky, které by tě mohly dohnat ke správné odpovědi, pokud teda ještě samozřejmě netušíš.
3: Mám nápad, rolíku. Zahrajem si na vláčky.
2: Už se valím.
4: Ahoj.
5: Ahoj.
3: Ahoj.
0: Ten neuvěřitelný mě je zase 6 prostě, tak jdeme na další ukázku.
6: Připraven, Lúďo? Připravena, Julčo? Dokážem to postavit?
3: Jasně, dokážem!
7: No, snad!
0: 210, 32, 30, 30, mobilní aplikace Rádia Spin. Posílej dál svoje tipy na dnešní poznávačku.

0: 6 hodin a 19 minut, ty nám posloucháš Rádio Spin a taky Poznávačku. Dneska tady hádáš jeden ultra dětský seriál podle různých ukázek, který tady pro tebe mám. No a ty ukázky vlastně ukazují extrémně signifikantní lášky, které se objevují v každém díle. Tak my si jednu z nich jdeme připomenout.
1: Připraven, Lúďo? Připravena, Julčo? Dokážem to postavit?
2: Jasně, dokážem!
0: Já si myslím, že dneska nebylo vůbec o čem, že nebyly potřeba ani nápovědy k tomuhle tomu seriálu nebo takhle. Oni asi ani žádný pořádně nejsou, protože tady jde čistě jenom o ty signifikantní hlášky. Tak jdeme se podívat na to, jaký typy tady dneska ráno padaly. Pajky.
3: Znáte božka, všechno spraví.
0: Znáte božka, šikulu. Jdeme se podívat taky za Matoušem.
4: Božek stavitel.
0: Božek stavitel, podruhý, jdeme taky za Danem.
5: Podle mě je to Božek stavitel, kámo.
0: Další Božek stavitel tady dneska ráno zazněl taky od Bartyho.
6: Znáte božka, všechno spraví. Tak to bude určitě Božek stavitel, Bob the Builder, yes.
0: Na mobilní apce Rádia Spin třeba potom taky Čenda.
7: Dobré ránko, jasný, vím. Přece Božek stavitel.
0: Já musím říct, že v mobilní apce Rádia Spin vás dneska ráno bylo opravdu hodně, bylo tam třeba taky Míra, Fugas, Rony. Bylo vás opravdu spoustu, kdo jste dneska typovali Božka stavitele a typovali jste správně.
8: Božek stavitel.
9: Znáte Božka, všechno spraví. Znáte Božka, šikulu.
0: No tak jo, děkuju za všechny tipy a taky asi do poznávačky. Samozřejmě za 20 minut pro vás budu mít připravený taky Celebrity Voice Lab, tak buďte rád u toho. No a nechte se nalákat na zítřejší velkou soutěž o vstupenky na Pitbulla právě teď.
10: Pitbull se blíží do Prahy. Jeho show proběhne v Letňanech už tuhle neděli večer. A Radio Spin tě na ní dostane. Pitbull v Praze. Už tenhle čtvrtek buď u Rádia Spin a pečlivě hlídej éter. Pokud zahrajeme mezi 6 ráno a 4.

jsme tady na rádiu Spin několik minut zpátky řešili jednu zprávu, a sice to, že v Austrálii se narodili jednovaječní štěrčata, což vlastně jako asi pro rodiče musí být kromě radosti teda taky horor, protože nevím, jak je budu rozeznávat. Každopádně já nevím, jestli mi Instagram chce něco naznačit, ale mě teďka prostě jako vyskakuje to, jaký se rodí děti. No a teďka mi tady mezi vstupama vyskočila zpráva o tom, že se při narození jedný ženský, která se jmenovala Jalen Ross, nebo respektive pořád jmenuje Jalen Ross, narodilo dítě, který váží 6,4 kilo. Jakože dítě, který má 6,4 kilo. Mě by zajímalo, jak to prostě vyndavali, protože to už podle mě nevyndáš ani císařským řezem pořádně. Tohle to prostě jako už je fakt jako cvalda, nebo respektive teda jako fakt obří. Každopádně musím říct, že to asi není věc, která by vypovídala něco o tom, co to dítě, nebo respektive jak to dítě bude vypadat v budoucnu. Protože já, když si vzpomenu na svůj rodný list, tak já tam mám napsaný, že při narození jsem vážil asi tak 1,8 kilo. Dneska mám 110.

0: 6 hodin 27 minut, nebo respektive skoro 28 minut k tomu ty posloucháš Radio Spin. Dneska je 22. červenec, středa, svátek slaví Magdalena, tak jestli nějakou znáš, taky určitě nezapomeň dneska popřát. No a my se jdeme podívat na to, jak ta středa 22. červenec bude vypadat venku. Aktuálně by tam mělo být nějakých 12-13 stupňů Celsia, což je takhle po ránu docela příjemný, teda akorát musíš vyrazit v mikině, protože v tričku už by ti měla být zima, nebo mohla být zima. Každopádně aktuálně by mělo být polojasno až jasno, no a to se týče i od dnešního odpoledne, kde bude polojasno až jasno, ale spíš by mělo být teda polojasno. Co se týče počasí dál, tak v Liberci nebo respektive na Liberecku by mělo občas sprchnout, takže tam počítejte s tím, že dneska byste měli vyrazit s deštníkem. No a dnešní maxima by mělo být zhruba tak někde kolem 23 stupňů Celsia. Rychlá doprava na rádiu Spin, jdeme se podívat taky na to, jak to aktuálně vypadá na českých silnicích, a teda musím říct, že pokračuje takový trošičku prázdninový mod, protože v regionech se nic moc neděje, což je vlastně ve finále dobře. Dobře je to i na dálnicích, protože ani tady se neděje nic, kdo ví jak špatného, trošičku štosovačku hlásí akorát D7 na příjezdu do Prahy, jinak to vypadá docela v pohodě. No a co se Prahy týče, pro tuto chvíli, tak klasika, poskakuje pražský okruh zhruba tak někde kolem Barrandova v obou směrech, takže tam počítejte se zdržením počítej taky na Štěrbovský spojce, anebo potom ze sjezdu z D10 na Kbelskou. Jinak Praha aktuálně nevypadá vůbec špatně. Kdyby cokoliv, tak dávejte vědět 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin.
1: Automoto Spin. Tvoje

0: U Rádia Spin máme za sebou lehkou lekci němčiny, no a my se přesouváme do hádanky Celebrity Voice Flip, ve který pravidelně podle zamotaných hlasů hádáš různý známý osobnosti. No a samozřejmě ani dneska tomu nebude jinak, tak jsem zvědavej, jestli podle zamotaného hlasu uhodnete, kdo by to asi tak mohl být. Jenom taková nápověda ze začátku. Není to Čech a není to ani Slovák. To se tady moc často nestává, ale občas to tak je. Takže jdeme se podívat na to, jak dnešní Celebrity Voice Flip zní. Jestli tě podle zamotaného hlasu napadá, jaká osobnost by tady dneska v rámci Celebrity Voice Lipu mohla být, tak určitě posílej svoje tipy, buď to na 210 32 30 30 nebo na naší mobilní aplikace Rádia Spin. No a jestli tě zatím nikdo nenapadá, tak určitě vydrž pár minut na další nápovědy. Každopádně my se jdeme ještě jednou podívat na to, jak ten Celebrity Voice Lip pro dnešní den zní.
1: Jsi ready? Tak 210 32 30 30 nebo mobilní apka

0: 6 hodin a taky 41 minut. K tomu ty dám posloucháš Rádio Spin a také hádanku Celebrity Voice Flip, ve který hádáš, komu patří dnešní zamotaný hlas. Tak pojďme na něj. Nějaký typy tady mám, tak jdeme se podívat rovnou za pajky.
1: Je to Busta Rhymes.
0: Busta Rhymes. Bohužel Busta Rhymes to dneska ráno nebude. Co ti můžu prozradit je, že tenhle ten rapper vystoupí v Česku a to vlastně za poměrně krátkou dobu. Každopádně můžu ti taky prozradit, že jeho oficiální jméno je Armando Cristian Pérez. Neumím teda úplně španělsky, tak doufám, že jsem to přečet dobře a že jsem ho úplně neurazil. Každopádně můžu ti nám prozradit taky, že se narodil v Miami na Floridě a že tady můžeš hrát zítra o jeho vstupenky nebo respektive o vstupenky na jeho koncert. Víc si myslím, že není třeba prozrazovat, takže ještě jednou si pustíme Celebrity Voice Lab, no a pak už je to čistě jenom na vás.
2: Ready. Tak 210 32 30 30 nebo mobilní apka

0: se blížíme do finále hádanky Celebrity Voice Filipe, ve který jste hádali, komu patří dnešní zamotaný hlas. Tak pojďme si ho ještě dneska naposledy připomenout. Já si myslím, že dnešní Celebrity Voice Lab byl už tak trošičku za hubičku, protože pár minut zpátky jsem ti napověděl, že dnešní hlas patří jednomu raperovi, který se narodil v Miami na Floridě, taky, že jeho úplně opravdový jméno je Armando Christian Perez a taky, že tady o něj zítra budeš hrát, nebo respektive budeš hrát o stupenky na jeho koncert, který tady u nás bude už za chvilinku. No tak já si myslím, že tady už není moc o čem, takže my se jdeme podívat, jak jste tipovali a jak jste hlasovali.
1: Čau, doma než rozběneři, ale Celebrity Voice Lab, zkusím do Pitbull.
0: Pitbull poprvé, ten tady zazníval dneska vlastně docela dostkrát.
1: Čau, Tomáš, určitě Pitbull, mějte se.
0: Tak to bylo taky hodně sebejistý, jdeme se podívat i za Jirkou.
2: Čau, tak já si myslím, jestli to není Pitbull.
0: Pitbull i od Jirky, no a jdeme se podívat ještě dál, koho tady máme.
3: No myslím si, že to bude Pitbull.
0: Tak to byl Miloš, jdeme ještě za Štrudlem.
4: Ale myslím si, že to bude Pitbull.
0: A na závěr třeba taky Petr.
5: Kdyby to byl Pitbull.
0: No a já si myslím, že vůbec není o čem, protože dneska ráno to byl opravdu Pitbull. Takže se rozhodně připravte na zítřejší soutěž, která tady bude už od 6 od rána probíhat do 4 do odpoledne, co jste tak mohli slyšet pár minut zpátky v promíčku. Každopádně příští hodince vám připomenu pravidla této soutěže. No a jenom musím říct, že Pitbull vlastně v jednom rozhovoru teďka nedávno flexil, že když si do Google zadáš slovo Pitbull, tak tenhle ten rapper, tenhle ten týpek ti vyběhne úplně jako první ještě před tou rasou psa, což mi přijde teda docela crazy a je to takový to, jakože si řekneš mama, I made it.
6: Prázdninový spin ráno. Každý všední den od 6 do 9.

50 minut ti rád posloucháš Radio Spin s tebou, dál taky dom, no a já jsem tady teďka ještě mezi stupama narazil na jednu novinku, protože já jsem nedávno, jak jsem vlastně jako měl takový to, nebo respektive mám takový to cvičící, hubnoucí období, tak jsem přemýšlel nad tím, že vlastně kolikrát si takhle jako chce člověk v létě prostě jako zajít někam prostě jako na jednou orosený, víš co a to, a říkáš si vlastně, hele, nemůžeš, protože to má prostě extrém kalorií a do toho prostě jako ještě alkohol, je to prostě špatně a nechceš to. No a říkal jsem si, že by bylo super, kdyby někdo přišel s pivkem, který by jednak nemělo alkohol a druhak nemělo ani kalorie. No a ta doba už je tady. Opravdu už se něco takového chystá. Teďka jsem tady narazil na jeden článek, pročítám si to a přijde mi to vlastně docela zajímavý. Jediné, co je blbý, je, že už to vlastně smrdí chemii. To je vlastně jako takový logický, protože ve chvíli, kdy chceš vlastně jako udělat pivko, který nemá ani alkohol, ani kalorie, tak už tam prostě jako musíš do toho zamíchat nějaký umělý sladidla a takovýhle věci. Ale říkal jsem si, že konečně, kdo řešíte prostě jako kalorie u pivka nebo u nealko pivka, tak rozhodně se už si myslím asi za chvilinku nebudete muset bát si jedno takový koupit, protože jedno pivo zero už se pomalinku ale jistě chystá a já se na to teda extrémně těším.

0: 6 hodin 54 minut, ty dál posloucháš Radio Spin, s tebou je dál Dom. Dneska máme 22. červenec, středu, svátek slaví Magdalena, tak přejeme ještě jednou všechno nejlepší. No a my za sebou máme první hodinku společného Spin rána, no a další dvě hodinky máme před sebou, tak co budeme probírat, na to se samozřejmě podíváme společně už za chvilinku, takže rozhodně buďte u toho, protože dneska si myslím, že pro vás mám jedno takový zajímavý téma, kde se nebudete muset jako bát vlastního názoru, protože dneska si myslím, že tady probereme takový trošičku peprnůstky. No a krom toho samozřejmě budeš moc rád třeba taky o další tričko Rádia Spin, který si budeš muset zasloužit ve hře jeden na jednoho, ale bude toho samozřejmě spoustu, takže rozhodně zůstaň dál u Rádia Spin. No a my se spolu jdeme podívat na počasí. Co se týče aktuálních teplot, tak venku by mělo být v tuhletu chvíli nějakých 14-15 stupňů Celsia pomalinku, ale jestli to klesá. Venku je polojasno až zataženo a takhle by mělo být po celý zbytek dnešního dne, s tím, že teploty vyšpahají k nějakým 23 stupňům Celsia, a to maximálně. No a dost podobně by mělo být po celé republice, s tím, že jediný rozdíl by měl být na Liberecku, kde by dneska mělo během dne určitě sprchnout, tak tam s ním počítejte. Radio Spin.
1: Čavísek, Lautzvan oznámil vydanie nového albumu Contemporary, ktorý vyjde už 20. srpna. Český rapper zatiaľ detaily tají, no pôjde o jeho prvý veľký projekt od minuloročného albumu Cloud. Hľadáš letný program pre celú rodinu? Tak každú stredu až do září vyraz do Zoo Praha. Od 13. hodiny tam môžeš sledovať obrovské galapáske a aldabrské korytnačky pri ich obľúbenej melónovej hostine, ktorú doplňa aj zaujímavý výklad o týchto vzácnych plazoch. No a už zajtra nám začne na golfovom rezorte Kaskáda pri Brne Raiffeisenbank Golf Challenge. Turnaj série Hotel Planner Tour privedie na Moravu popredných profesionálnych aj amatérskych golfistov z Česka aj zahraničia, ktorí zabojujú o cenné body na európskom okruhu. Za mňa je to všetko. Maj ešte krásny stredočnejší deň a užívaj si ho celý v spoločnosti Spin Rádia.
0: 6 hodin 56 minut, to je přesný čas, a ty dál posloucháš Radio Spin.

Dobrý den na všem u Rádia Spin. Máme středu 22. červenec, svátek má a Magdalena, tak jenom připomínám, že pokud nějakou znáte, tak ji určitě nezapomeňte dneska popřát. Jinak máme taky 7 hodin a 3 minuty a my pokračujeme společně ve Spin ránu. Dneska teda bez Krištofa, zítra už tady budeme oba na vás ready, každopádně my se jdeme spolu podívat na to, co tady v následujících 2 hodinkách probereme. My se spolu zastavíme za chvilinku u jedné invaze ve Španělsku, protože tam řeší takový trošičku podobný problém jako jedna vesnice u nás, o který jsem tady mluvil nedávno. Řekneme si taky, jaký kuriozní případ se stal jednomu řidiči, který takhle ráno po cestě do práce srazil něco, co vlastně asi pravděpodobně ani nečekal. No a dneska probereme společně taky lásku, ale tak trošičku jinak. Mám tady pro vás připravenou jednu peprnou story o mém kámošovi a na základě toho bych po vás chtěl nějaký ty reakce. Takže si na to určitě počkej, no a samozřejmě bude taky pravda nebo lež. Hra jeden na jednoho, ve který budeš hrát o trička Rádia Spin. No a ještě pro tebe jdu namíchat taky novej mashup, takže rozhodně stay tuned. Tady je Rádio Spin a dom.

To jak nebyl to cheat, věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G, jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct, mý a tvý není stejný, i tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp, děti nezažili být, i tak si hrajou na beef, i když jsou to blbečci.

Dobrý ráno všem u Rádia Spin, my pokračujeme společně ve Spináno, kde se jdeme podívat na slibované zprávy. Nedávno jsem tady mluvil o jedné obci u nás v Česku, kde mají invazi much, ale nebudu lhát, jste tam na tom ještě dobře, protože ve Španělsku mají teďka invazi housenek. No a teď si to představ, ty ležíš prostě v posteli, no a najednou po tobě začnou líst takový ty odporný, tlustý, hnusný, černý, chlupatý housenky. No, je to nechutný. Já se nedivím, že některý lidi museli ze svých banáků se prostě odstěhovat. A já se nedivím, protože je tam ještě jeden takový problém. A ono, když ta housenka prostě jako chcípne, nebo když ji zaštápneš a neuklidíš to, nebo když prostě jako jich máš pod postelí chcípat několik, tak to strašně smrdí. No a teď si představ, že jich máš takhle v banáku třeba 1000, 5000, 10 000. No a úřady na to nic. Ty řekli, že prostě to není jedovatý, že to prostě řešit nebudou. No, tak to mají Španělé prostě za tu výhru ve fotbale, jako dáreček. Řidič u Biskupic nahaný zažil včera asi hodně divný ráno, protože když šel do práce, skočilo mu před auto mezi polema zvíře. Na tom není nic neobvyklýho, prostě tady se to prostě stává i těm nejlepším. Ale auto to trošičku odneslo. Jenom největší VTF bylo, že když se šel podívat na to, jaký to bylo zvíře, tak nenašel srnku. On nenašel ani zajíce a nenašel ani prase. Jemu prostě před auto skočil klokan. No, regulární klokan. Tohle to zavolej takhle v půl pátý ráno šéfovi do práce, že ti skočil před auto klokan. Hustý.

Já jsem sliboval, že my se tady spolu dneska ráno podíváme na jedno takový trošičku peprnější téma ve Spin ránu. A já jsem si totiž včera vzpomněl na jednoho mého kamaráda, který mi kdysi vyprávěl o jednom svém takovém randíčku z Tinderu. Tenkrát pozval frajerku, že spolu půjdu jako do Botanický se projít. A to mi vlastně nepřijde jako úplně blbý rande, víš co, protože právě tak nějak v létě, hele, dlouho světlo, západ slunce, prostě romantika, hezký. No tak koupil nějaký prosečko, koupil kerýmky, seděli na vyhlídce, povídali si a najednou, ono už je 10. No takže teda půjdou a přesunou se domů. No a ono boom, Botanická zavřená, takže se nemohli dostat pryč. No a přišel takovej nápad. Co toho prostě zneužít, tak toho trošičku prostě zneužili. No a měli takovou láskyplnou chvilku přímo na vyhlídce Botanický. Největší kdo potom bylo, že potom, když to vlastně jako dokončili, tak přeskakovali ještě nějakou zeď, aby se vůbec dostali z té Botanický pryč. Ale teď nastává otázka. Jaký je to úplně nejblbější místo, kde mít láskyplnou chvilku? No a to mi dávejte vidět vy. 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin. Buď to, jaký je to nejblbější místo, kde tu láskyplnou chvilku mít, anebo to nejblbější místo, kde už jste láskyplnou chvilku měli. Dávejte vidět.

0: 7:15, ty posloucháš Radio Spin, s tebou je dál Domno a my se společně dneska věnujeme tématu, jaký je to nejblbější místo, nebo na jakém nejblbějším místě jste měli lásky plnou chvilku. No a proto je potřeba samozřejmě taky naladit tu správnou atmosféru, takže... My se jdeme pro tuto chvíli podívat na jeden telefonát, který jsem tady měl pár minut zpátky, a to od Petra.
1: Takový extrém, tak to bylo na střeše paneláku.
0: Na střeše paneláku, no tak hele, to si dokážu představit, že to mohla být taky naprostá romantika, stejně jako v té botanické. Hele, výhled vlastně prakticky na celou Prahu, protože pokud to Petře bylo v Praze, tak samozřejmě v Praze máš prostě výhled z jakýkoliv paneláku, prostě jako na tu romantickou stověžitou Prahu, a dokážu si úplně představit, že to muselo být perfektní. No a co vy? 210, 32, 30, 30, mobilní aplikace Rádia Spin. Dávejte vědět.

0: Pár minut zpátky jsem tady na Rádiu Sprne začal vyzvídat, jaký je to nejblbější místo, kde se dá podat lásce, nebo jaký je to nejblbější místo, kde jste se vy spinneři podali lásce. A začalo to sem docela lítat, takže my se jdeme společně podívat za Michalem, protože ten se jednou takovou lásky plnou chvilku užíval. Kde? No to v Liberci, protože právě proto tady hrál Pólí a jo Liberec. Tak Michale, co jsi dělal v Liberci, nebo kde jsi byl v Liberci?
1: Prosím tě, tak já jsem poznal taky jednu slečnu na diskotéce a říkám si, vole, říkám, pojď, půjdem spolu do bazénu, abych ji viděl, ne, postavičku, všechno. A v libereckém bazénu jsi měl takový jako venkovní, že jsi mohl jako proplovat ven a byla tam taková jako kukaně, kam si zalez a když někdo proplávával, tak si tě jen tak nevšim. Tak jsme na to vlítli, no ale asi za 3 minuty na nás někdo ze zora začal ťukat a přímo nad náma seděla plavčice.
0: Já na tomhle tomu se říká smůla, každopádně mě by hrozně zajímalo, nebo takhle, mě hrozně zajímalo, jestli za to byla tak nějaká pokutka nebo vyhazov, ale Michael říkal, že než tam někdo došel, tak prostě jako byli pryč a bylo hotovo. Takže takhle, pokud bydlíte někdo v Liberci a chodíte tam do bazénu, tak si na tohle to prosím vás radši vzpomeňte, abyste tam věděli, co tam chodí za prasáky. Rychlá doprava na Rádiu Sprne, my se jdeme podívat v tuhleto chvíli taky na to, jak to vypadá na českých silnicích. Začneme v regionech, kde se vlastně v tuhleto chvíli úplně nic moc neděje, tam jezdíte úplně ukázkově, ani na semaforech to v tuhleto chvíli moc nestojí, takže jen tak dál. Co se dálnic týče, tak ani tady to není úplně nic tak hrozného, jenom trošičku štosink D2 před Brnem, takže tam určitě pozor a stejně tak i pozor na D7 před Prahou. No a co se Praje samotný pro tuhleto chvíli týče, tak tady je to taková klasika, postojíš si na Barandňáku, tam je jeden crash, takže tam určitě pozor. Dál si stojíš taky na Štěrbovský spojce, na sjezdu z D10, potom na Kbelskou, takže i tam nějakou tu minutku navíc nabereš. No a jeden crash hlásí taky D5, a to na sjezdu přímo z D10, nebo respektive Schodova, takže i tam dávejte pozor na ulici 5. května. Kdyby cokoliv, tak dávejte vědět. 210 32 30 30, mobilní aplikace Rádia Spin.
2: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
3: Spin Radio.
2: Rádio Spin vítá všechny spinnery z Berouna. Nově tu vysíláme na 97 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin.

0: Já jsem tady několik minut zpátky začal mluvit s mým kamarádovi, který měl takový Tinder randíčko, spolu s frérkou skončili prostě jako botanický, víš co, dali se tam nějaký to prosečko. No a když se hodlali tam odsaď odejít, tak zjistili, že celá botanická už je zavřená, takže se tam podali jedný takový romantický chvilce. No a dneska ráno vyzvídám, jaký bylo vaše nejdivnější místo, kde jste měli romantickou chvilku, anebo jaký nejblbější může být místo, kde mít romantickou chvilku. Tak jdeme za Honzou.
1: Ahoj, tady Honza, hele, já to zažil na těch trubkách takového toho teplovodu, takových těch velkých tlustých trubkách, tak to bylo takový divný místo, ale nebylo špatné.
0: Tak to věřím, čau. Že to může být asi docela blbý místo, hlavně to musí asi poměrně hodně klouzat, tak je to kulatý. Každopádně jedno takový blbý místo má i Ruda.
2: Čau, dome, ale za mě to asi bylo auto, no, protože 1,85 m, frérka má 1,90 m, tak jsme se tam mačkali.
0: Tak věřím tomu, že jestli ty jsi měl 1,85 m, ona 1,90 m, tak to asi kterýkoliv auto je na tohleto docela blbý. Nemusí to být jenom smart, ale může to být vlastně už regulární i normální nějaký auto. Každopádně mám tady taky jednu storku od Čendy, takže na to se podíváme už za pár minut. Každopádně budu rád, když přispěješ taky ty. Takže 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin. Dávej vědět.

0: Hezky dobrý ráno všem u Rádia Spin. Máme 7 hodin a taky 34 minut. S tebou je dál Dom. Dneska je středa, 22. červenec. No a dneska tady rozebíráme ty nejdivnější a taky nejblbější místa na to, kde se podat lásce a taky romantice. No a jedno takové místo vypíchnul Čenda, protože ne vždycky, když si myslíš, že tě nikdo nevidí, tak tě nikdo nevidí. Ono je to totiž tak trošičku naopak. Můžou tě vidět úplně všichni.
1: Ahoj, není to moje vlastní zkušenost, ale byl jsem tím svědkem. Byl to v Equalandy, kde v jedné sekci máte místnost, kde se cítíte jako slepý, je úplně totálně zatemněná. A frér s frérkou vlezli dovnitř a nevšimli se, že vlastně rodiče si můžou kontrolovat ty děti, co jsou uvnitř, přes noční kameru.
0: Je to tak, já jsem tam byl taky a teda musím říct, že i v této místnosti jsem měl tu čest bejt a taky jsem nad tím chvilkama přemýšlel. Pak jsem si říkal, hele, oni tady stoprocentně budou nějaký noční kamery, aby tě mohl prostě někdo pozorovat. No a díky Čendovi vím, že to tak je, takže až tam příště pojedu, tak vím rozhodně, čemu se vyhnout. Yeah.

0: ráno tady spolu na Rádiu Spin řešíme, jaký je to nejblbější a nejnevhodnější místo, kde se prostě společně se svou milovanou polovičkou oddat milostní chvilce a mít prostě lásky plnou chvilku. No a začalo se to tady docela rozjíždět, začali jste posílat voicevky ve velkým, tak my se na to jdeme společně podívat. Tak jdeme se podívat, co na sebe prásknou Vlady.
1: Dobrý ráno všem. Hele, úplně nejvíc crazy místo, který jsem zažil, bylo na stromě. Neuvěříte, ty odřeniny si pamatuju doteď.
0: Vlady, vlastně asi uvěřím. Mít odřenej zadek nebo třeba taky nohy za stromem musí být velice příjemný. Každopádně jednu takovou chvilku zažil taky Ondra. Sice to nebylo na stromě, ale vyhlídku měl taky pěknou.
2: Dobré ráno, domé. Tak já jsem se seznámil s jednou holčinou kamaráda na grilovačce s tím, že jsem měl na noze sádru. No a s tou sádrou jsme šli lesní cestou na rozhlednu v noci. Bylo to docela jako sranda, no, jít po lesní cestě, která byla kořenitá, šutrovitá, se sádrou na noze. No a rozhledna, tak co si budem, no, zase kinklala ze strany na stranu.
0: No tak ještě, že to rozhledna přežila, každopádně mě zajímá, jaký další místa za sebou máte vy, takže 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin, dávejte vidět, kde je to nejnevhodnější, anebo naopak třeba to nejlepší místo, kde mít láskyplnou chvilku.

0: Krásný dobrý den všem u Rádia Spin. Ještě jednou my se společně přesouváme dál do našeho tématu, kde se tak jako trošičku svěřujete s tím, jaká je podle vás ta nejlepší lokace na to, kde se svojí drahou polovičkou mít láskyplnou chvilku. No tak jednu takovou láskyplnou chvilku i potom s doprovodným programem, tak tu posílá Rony.
1: Předomé, čau spěřenři, ale tak za mě vlastní zkušenost v těch mladších letech, tak seníku, nebo prostě tam, kde se uchovávají takový ty balíky těch slámy, tak mezi jako těma balíkama. A potom to jako dopadlo tak, že jsme mezi balíkama asi 3 hodiny hledali zapadnutý klíče, telefon a tak dále.
0: No, ale mě to tak jako trošičku připomnělo Rafťáky, já nevím, jestli si pamatujete takovou tu scénku, jak tam byl Jirka Mádl s takovou tou mlunínou právě v tom seníku, jak tam převrhnul tu svíčku, že jo, teď jí prostě jako zalil, aby to tam nezačalo hořet. No a potom vylez ven telefonovat s mámou, opřel se o nějakou tu páku a tu typku prostě jako schodil s těma všema věcma dolů. Takže i takhle to mohlo ve finále Rony dopadnout, ale musím říct, že jako ten doprovodný program k tomu hledání těch věcí okolo si myslím, že si taky docela vyšperkoval.

0: Spin ráno. Meša.
1: 7 hodin 46 minut, ještě jednou ti přeju krásný, dobrý středeční ráno. Dneska máme 22. červenec, svátek má a Magdalena. No a my se společně jdeme na chvilku od našeho dnešního tématu odpočinout, ale mám tady ještě jednu vyšperkovanou voiceovku od Lucky, kterou si musíme pustit, ale to si pustíme až za pár minut. Každopádně my se jdeme teďka povinovat mešapu, ve kterém dneska můžeš slyšet opět spoustu takových jako filmových a televizních snělek, ale taky nějaký ty hlášky. No tak jsem zvědavej, jak na tom během dnešního rána budete. My si jdeme pro tuhle tu chvíli ten mashup pustit a jsem zvědavej, jestli tam někdo něco najde.
2: A jaký se tě líbí kluci třeba?
3: Korva.
4: Edgar, myslí na tobě kluži.
1: Já si myslím, že dnešní mashup nebude zase tak úplně těžký. Hele, kdo máte rádi nějaký koutovky, kdo máte rádi nějaký bizáry, tak se tam určitě najdete to svoje. Každopádně určitě budu rád, když budete dávat vědět, co tam je. Takže 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin. Posílejte svoje tipy na to, co slyšíte v dnešním mashupu a uvidíme, jestli se objeví taky ty správný tipy.

0: Spin ráno. Meša.
1: 7 hodin a 51 minut, ty nám posloucháš Radio Spin s tebou i dál Domno a my pokračujeme v dnešním mešepu, ve kterém hádáte, co se objevuje za různý znělky a taky televizní hlášky. Je tam taky jeden bizár, který musím říct, že asi pravděpodobně budete úplně všichni znát, ale musíte se do toho pořádně zaposlouchat. Tak pojďme si ten mešep připomenout.
2: Jak se tě líbí kluci třeba?
3: Edgar, myslí na tobě kluž.
1: Tak nějaký typy tady máme, začneme u Davida.
4: Ahoj, tady David, tam je znělka zprostřena.
1: Znělka zprostřena, tu jsem tady slyšel taky u Lucky.
5: Dobré ráno, tady Lucie znovu. Není náhodou v mashupu znělka zprostřena a ze zoufalé manželky?
1: Tak to prostřeno můžu říct, že máte pravdu, to tam opravdu je, to tam vysloveně křičí. No ale zoufalky, tak ty tam bohužel, Lucko, nejsou. Na druhou stranu musím říct, že je to taky seriál a je to možná asi trošičku jako můdově podobný, jako jsou ty zoufalky, ale myslím si, že to bude takový malinko odvážnější. No tak jo, jestli vás napadá, co by tam mohlo být dál, tak určitě dávejte vědět svoje tipy, buď to pomocí našeho čísla 210 32 30 30 nebo naší mobilní aplikace Rádia Spin. No a my si jdeme ten mashup ještě jednou poslechnout.

0: 7 hodin 56 minut, ty ráno posloucháš Radio Spin, s tebou je dál taky dom a dnešní ráno bylo takový trošičku peprnější, ale zároveň to bylo v rámci slušnosti, protože přece jenom jsme tak jako všichni v tuto chvíli v rádiu. Každopádně, co můžu připomenout, je, že kamarád mi vyprávěl kdysi, nebo respektive pár dní zpátky o tom, jak měl Tinder randíčko a že v rámci toho jeho Tinder randíčko skončil s frajerkou prostě jako v botanické zahradě, kde měli spolu takovou trošičku, řekněme, slušně romantickou chvilku. No a já jsem vyzvídal, jaký nejzajímavější romantický chvilky jste měli vy, nebo respektive na jakých nejzajímavějších místech. No a to jedno zajímavé místo tady furt čeká na svůj prostor, takže to si pustíme už za pár minut, protože o ten se tady podělila Lucka. Každopádně, kdybyste ještě jednu takovou libůstku měli někdo, tak určitě dávejte vědět na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní apky Rádia Spin, protože za pár minut dnešní téma uzavíráme. My se jdeme společně podívat taky na to, co nás během dnešního dne čeká venku. Aktuálně čekají zhruba tak nějaké 14-15 stupňů venku, jasno až polojasno. No a co se týče zbytku dnešního dne, tak počítej s tím, že by měly být teploty maximálně kolem 23 stupňů Celsia. Venku polojasno až zataženo a Liberec hlásí nějaký ty přehánky, takže tam počítejte s mírným deštíkem. Jinak to vlastně nevypadá zase dobře a teploty pomalu během tohoto týdne pomalu, ale jistě stoupají. My se jdeme podívat za Julie na zprávy. Radio Spin.
1: Peknú stredu. Skladba Good Genak od Kitsch Creek, Blumengarten a Shirin David sa v USA stala obrovským virálnym hitom. Na internete, napríklad na TikToku či Instagrame sa šíri vďaka tomu, že americkí fanúšikovia foneticky nerozumejú nemeckému textu a refrén si prespievali ako Do Be Scott Kenow. Vďaka tomu sa skladba dostala dokonca aj do rebríčka Billboard US. Ak máš rád divadlo pod holým nebom, tak od 20. až do 10. srpna vyraz na letné Shakespeareovské slávnosti do Ostravy. Čakajú ťa klasiky ako Otelo, Veselé paničky Vindorské, Komédia o Milou či Večer Trojkrálovi. A to v podaní popredných českých aj slovenských hercov. A za netradičným zážitkom vyraz už túto sobotu na hrad Trosky v Českom ráji. 10. ročník podujatia Lanochodci na Troskách ťa tam čaká a prinesie ti odvážlivcov, ktorí budú prechádzať po lane, natiahnutome medzi hradnými vežami Panna a Baba. Ja ti prajem ešte úžasný celý deň a be in s Rádiom Spin.
0: 7 hodin 59 minut, to je přesný čas a ty dál posloucháš Radio Spin.

0: 8:05 tomu ty posloucháš Radio Spin, s tebou je dál Domno a dnešní téma, nebo téma dnešního Spin rána bylo, kde jste se nebo na jakých nejdivnějších místech jste se oddali lásky plný chvilky. No a musím říct, že mi ještě v posledních pár minutách přišlo pár zajímavých storek, tak jdeme se na to podívat. Začneme u Kanfouse.
1: Tak ještě jednou pěkné ráno, Dome. Tak my s manželkou jsme měli asi nejzajímavější romantickou chvíli, když jsem ležel po operaci v nemocnici, tak na nemocničním pokoji. Tak mějte se hezky, pěkné ráno.
0: Tak to se to potom asi uzdravuje samo, že jo, Kanfousy? Jdeme se podívat taky za Farkym.
2: Čus, tady Farky, mně se stalo na střední to, respektive ne mě, ale přišel jsem v kostýmu jeptišky na stužkováku do šatny a tam byl tělocvikář s jednou studentkou, tak v tom kostýmu jeptišky jsem se jenom pokřižoval a šel jsem zase dál.
0: Hele, jako tomuhle tomu asi rozumím, protože tam by se pokřižoval kde kdo. Každopádně, já jsem si povedal, že tady mám jednu takovou trošku perličku a asi úplně to nejvíc nejdivnější místo ze všech, a to tady proflákala Lucka. Tak Lucko, je to tvoje.
3: Ahoj, Dome, dobré ráno, tady Lucie. Tak já jsem taky exhibicionista. Spoustu míst, hele, třeba pose, kládám v lese. A pak třeba asi nejbizarnější bylo, asi jsme přelezli plot od školky a líbil se nám prostě, jaký to tam mají hezky venku, pěkně školka, tak jsme to probli i tam na hřišti ve školce.
0: Lucko, já pořád prostě nejsem schopný uvěřit tomu, že jste to fakt udělali. Každopádně doufám, že jestli jste to fakt udělali, takže to bylo aspoň v noci.

Hezky dobrý den na všem u Rádia Spin. Máme středu 22. červenec a my se jdeme podívat společně na to, co se událo v několika předchozích dní. Rest pár dní zpátky dával na svůj Instač, že se moc omlouvá, že nebyl teďka moc aktivní a že mu zrušili pár shows, nebo respektive, že musel zrušit pár shows, protože měl crash na motorce. Naštěstí to padlo v úvozovkách jenom nějakýma pohmožděninama a taky zlomenou klíční kostí, kterou mu dali v nemocnici hnedka dohromady. Teďka už je propuštěný do domácí léčby, takže Adame, za celý Rádio Spin ti přeju brzký uzdravení a hlavně, ať se můžeš zpátky vrátit na stage. Jo, mimochodem, všechno nejlepší ke včerejším narozeninám. Představ si, že máš těhotnou frajerku. Někdo si to asi ani představovat nemusí, protože třeba už jí má nebo už se jí prošel, ale přijdeš do nemocnice na ultrazvuk a řeknou ti, že má tvoje partnerka v břiše něco, co se narodí jenom v jednom z 15 milionů případů. Říkáš si, sakra, co tam asi tak jako může být. Tak já ti to řeknu. Je tam absolutní peklo, protože tam se skrývají jednovaječný čtyřčata. Jakoby já chápu, že jednovaječní dvojčata se ještě tak nějak jako naučíš rozeznávat, ale když se před tebe postaví na chlup čtyři úplně stejný děti a všechny chtějí úplně jednu a tu samou věc, tak asi Bůh s tebou. Takže good luck, paní a pánové do Austrálie, protože vás teprve teďka čeká ta pořádná záležitost.

0: Radio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: A ještě jednou ti přeju hezký dobrý ráno, máme 8 hodin a taky 18 minut k tomu. No a my startujeme Pravdu nebo lež, ve který se proti mně dneska utká Štrudl. Štrudle, dobrý ráno.
2: Čau, čau.
1: Tak pravím. Jakou máš Štrudle zatím středu, hele, jak to za tebe vypadá? Bude to pohodová středa, bude to hrozná středa, jaký to máš?
2: Ale dneska asi na pohodičku.
1: Na pohodičku, v kolik to dneska tak plánuješ za to zapíchnout v práci?
2: No, nevím, doufám, že takovým jedný, druhý.
1: Hele, tak já si myslím, že s tím počítáme úplně stejně, abych to ideálně v práci takhle zapíchnul dneska taky. Každopádně, jak jsi na tom se zeměpisem?
2: No, tak zlatý střed.
1: Zlatý střed, tak uvidíme.
2: Vím, kde bydlím, tak je to dobrý.
1: To je to nejdůležitější, ale. Tak my se jdeme podívat na první otázku, jestli jsi ready.
2: Dobrý, můžem.
1: Tak jo. Na světě existuje místo, kde můžeš legálně cestovat v čase o 21 hodin dopředu anebo dozadu, protože od sebe dvě daný místa ležejí i přesto, že od sebe ty dvě daný místa ležejí pouhý 4 kilometry.
2: Jo, já si myslím, že to je pravda.
1: Myslíš si, že to je pravda? Kde to je podle tebe?
2: Ty vole, já teď nejsem jistý, ale myslím si, že tam byl právě kamarád, že slavil dva Silvestry.
1: Ty vole, a to se vyplatí, hele, to byla dobrá dovolená.
2: Jo.
1: No tak jo.
2: Vím, že něco takového nejspíš je.
1: OK, tak my se jdeme podívat na to, jak teda to ve skutečnosti je. Štrudle, kamarád.

0: musel užít, protože je to pravda. Jsou to Diomedovy ostrovy a je to v Beringově průlivu a leží to mezi Aljaškou a Sibiří, takže tam ty poskoky jsou docela velký, co si budeme povídat. Tak otázka číslo 2. Afrika má nejvíc časových pásem na planetě.
1: To si nemyslím.
0: Myslíš si, že ne?
1: Tak já vám, že ne.
0: Tak to byla docela sebejistá odpověď, no tak uvidíme. A je to přesně tak, nemá, je to lež. Poslední otázka, Štrůdle. V Evropě existuje město, kde státní hranice prochází přímo středem budov, takže můžeš mít obyvák v Belgii, ale záchod můžeš mít třeba v Nizozemsku.
1: V Nizozemsku, jo, tak přesně tak to je.
0: Byl jsi tam?
1: Nebyl, ale slyšel jsem o tom.
0: No tak jo, takže já si myslím, že tady to je asi takový znova sebejistý. A že ten zeměpis ti jde úplně výborně, protože je to opět pravda. Takže tři...
1: Kdyby si neřekl, že to je v Belgii a Nizozemsku, tak tě doplním právě, že to tam je.
0: A takhle ty to znáš. No tak jo, hele, to je zlatý hat-trick. No tak Štrůdle, hele, moc děkuju za hru. Užívej středu a doufám, že se ti povede vypadnout z práce co nejdřív. Měj se hezky, čus.
1: Jasný, díky, měj se, čau.
2: Pitbull se blíží do Prahy. Jeho show

0: Já dobré na rádiu Spinu, my se jdeme podívat na takto aktuální vyprávění na českých silnicích. Začneme v regionech, kde teda musím říct, že se nic moc neděje. Jediný trošičku místo, kde máš takový jako hustší provoz aktuálně, tak to je příjezd od Prahy vlastně do Liberce, takže tam určitě dávej pozor. Jinak ostatní regiony vypadají v tuto chvíli v pohodě. V pohodě vypadají taky dálnice, jenom trošičku hustší provoz hlásí D7 na příjezdu do Prahy a taky D5 na příjezdu do Prahy. No a Praha samotná aktuálně hlásí pár štosovaček, tak se na ně jdeme podívat. Taková klasika, tak to bude pražský okruh v okolí Dolních Břežan a taky pražský okruh mezi Chrášťanama a Barrandovem, tam v obou směrech. Nějaký to zdržení nabereš aktuálně taky v Olešovičkách, to je taková jako ranní klasika, sněhová, taky Štěrbovská spojka, Strakonická a nebo třeba i Barandák. No a pozor si dávej na vjezdu do Bubeneckého tunelu směrem vlastně od Troji, protože tam se bourá a začíná se to tam pomalinku, ale jistě taky štosovat. Ode mě je to k dopravě všechno, každopádně kdyby cokoliv, tak určitě dávej vědět, buď to pomocí čísla 210 32 30 30 nebo pomocí naší mobilní aplikace Rádia Spin.
1: Automotors

Ještě než se tady společně na Rádio Spin přesuneme ke hře jeden na jednoho, ve který dneska budeš hrát o trička Rádia Spin, tak mám tady pro tebe jeden takový friendly reminder, a sice to, že už zítra budeš tady moc na Rádio Spin hrát o stupenky na Pitbulla. Pitbull dorazí totiž už tuto neděli do pražských Letňan, no a my tady pro tebe stupenky samozřejmě máme. Stačí, aby si v éteru Rádia Spin začal hledat tenhle ten track. No a ve chvíli, kdy ho uslyšíš poprvý, podruhý, ale hlavně podruhý, protože to je ta věc, která ti může vyhrát stupenky, tak právě potom můžeš volat sem do Rádia Spin na 210 32 30 30. No a ve chvíli, kdy se dovoláš jako třetí a odhalíš, že Hotel Room Service od Pitbulla hrál už podruhý ten den, no tak lístky jsou samozřejmě tvoje, takže toť program na zítřejší den, věřím tomu, že budeš mít co na práci. Jo, je to od 6 do 4, takže od 6 do 4 kdykoliv může Pitbull a jeho Hotel Room Service zasnít. Druhý, takže dávej se na to pozor a hledej ho. Yeah. Yeah.

0: na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: Dneska vás tady ve Spin ránu můžu úplně na klídeček oháknout, protože právě v tuhle chvíli můžete vyhrát tričko Radio Spin. Tričko, na to se ptáte docela často, je černý a má na prsou logo Radio Spin, takže je vlastně jako hezký, minimalistický, suše vám bude 100% a hezky pěkně vás i zeštíhlí, protože co si budem povídat, černá barva zeštíhluje, proto chodím vytříbeně jenom v černém. Každopádně potřebuju teďka dva z vás na drátě, takže 210 32 33 30, no a jsem zvědavý, kdo se tady dneska o tričko Rádia Spin popere. To se dozvíme ale až za 2,5 minutky, tak hurá do toho.

0: Jeden na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: 8:39, k tomu ty posloucháš Radio Spin, kde právě startuje hra jeden na jedno, ve který můžeš hrát o tričko Radia Spin. O tričko se tady dneska ráno popere Fanda. Fando, dobrý ráno.
2: Čau, čau.
1: Já teda musím říct, že jsem druhou linku nechal omylem zablokovanou, takže ji teďka odblokovávám a ještě hledám soupeře pro tebe, Fando, takže zatím se tě můžu zeptat, jak vypadá tvoje středa pro dnešní den. Tak to vypadá, že ani Fanda vlastně v tuto chvíli nebude hrát o tričko Rádia Spin, protože Fanda to nemilosrdně položil. Takže uvidíme, jestli se zatím ozve někdo další nebo ne. My si dáme v tom případě jednoho Eminema a dál pokračujeme ve Spin ránu, kde už za chvilinku můžeš soupeřit ve hře jeden na jednoho o tričko Rádia Spin. Takže volej 210 32 30 30.

0: na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: A my pokračujeme ve hře jeden na jednoho, kde už se mi dovolali kompletně dva soutěžící o tričko Rádia Spin. Jeden z nich je Tomáš. Tomáši, dobrý ráno.
2: Čau.
1: Tak Tomáši, řekni mi, jakou máš zatím středu?
2: No, zatím dobrou, málo aut. Rád si se flákám, takže pohoda.
1: Tak to je ideál, to bys to mohl zabalit v jednu, stejně tak, jako to zabalí v jednu štrudl, ne?
2: No, nemohu, mám povinnou do dvou, takže...
1: A tak do dvou, hele, do dvou to je taky v pohodě, takže ve dvě to zabalíš a půjdeš v klídečku domů. Ideálka.
2: Přesně.
1: Tak uvidíme, jak je na to Mirka. Jirko, dobrý ráno.
3: Krásné ráno přeji.
1: Tak v kolik ty to plánuješ dneska zabalit v práci?
3: Já až tak v 10 večer, jelikož gastro je náročný.
1: Jaj, hele, v kolik jsi začal?
3: Sedm.
1: Sedm, ty vole, tak to máš kolik, hele, tak to máš to, takovou dobrou
3: třináctku.
1: To je dost. To je dost, to je dost. No tak hele, snad ti to uteče a uvidíme, kdo z vás si odnese tričko Rádia Spin. Jenom připomínám, že abyste mohli odpovědět na moje záludní otázky, tak se nejdřív musíte přihlásit vaším jménem, jinak přihráváte bod na druhou stranu. Je to jasný?
2: Jasný.
1: Výborně, tak jdeme na otázku číslo jedna. Který český rapper má vlastní jméno Adam Chlpík? No, to je náročná otázka. Můžu napovědět,
3: Jirka,
1: že se...
3: Jirka, je to Kato? Jirko?
1: Kato to bohužel není, ačkoliv je to taky Adam, ale Kato to není.
3: Jediný Adam právě asi. Tak jsem si vzpomněl.
1: Můžu napovědět, že Kato má dokonce desku s tímhletím raperem?
3: A můžu ještě zkusit?
1: Tak, ale se musí přihlásit.
3: Jirka.
1: Jirko.
3: Zkusím Resta.
1: Rest. Rest je správná odpověď, jo, takže tak, Jirko, připisuju ti první bod. Jdeme na otázku číslo dvě. Který rapový jméno bys hledal pod trackem Ostrava?
3: Tomáš
1: byl rychlejší.
2: Sergej Barakuda
1: je samozřejmě správně. Tak jo, jeden bodík i pro Tomáše a máme tady rozstřelovou otázku a bude to podle mě hodně o rychlosti, takže buďte ready. Kolik členů má rapový uskupení PSH?
3: Jirka. Orion. Tři.
1: Tři je správně. No tak jo.
3: Já jsem to mají výpadek, chtěl jsem je být jmenovaná normálně.
1: Hele, já to chápu, ale Jirko, tričko je tvoje, takže gratuluju.
3: Super, díky moc.
1: No a Tomáši, ty nezoufej, ty si budeš moc o tričko určitě cinknout i během zítřka, protože i zítra tady rozdávám tričko. Tak jo, Jirko, vydrž na drátě, řekneme si, kam pošlem. Tomáši, ty měj hezký zbytek dne, ať ti to uteče. Měj se, čus.
2: Jo.

0: Spin ráno. Mashup.
1: 8 hodin a taky 49 minut. K tomu ty posloucháš Radio Spin, s tebou je Domno a se mnou už je ve studiu dneska ráno taky Vicky, dobrý ráno.
2: Krásný, dobrý ráno.
1: Já jsem ti říkal, že tobě to sluší, ty jsi dneska úplně celá kaky.
2: Děkuji, já dneska jedu na kaky and I like it.
1: Jo, Vicky tady udělala takový hezký pěkný rým ještě jenom éter, koupila jsem si šaty a barvy kaky.
2: Přesně tak, a
1: každopádně, Vicky, my se jdeme podívat na dnešní mashup, který jsme tady otevřeli před hodinkou. Tak ano. Mě bude zajímat, co všechno tam slyšíš. Podotýkám, jsou tam 4 věci.
2: OK.
1: Takže jdeme na to. Jsi ready?
2: Jsem ready.
1: No, tak jo.
3: Jak se ti líbí kluci třeba?
4: Korva. Edgar, jsi na tobě kluž.
2: Já. Bylo tam rozhodně prostřeno.
1: Jasně.
2: To mi hrozně připomíná, já jsem to včera přirovnala právě Katanu a Gintra, jakože by mohli jít do prostřena spolu totiž.
1: Protože vařili jako závod.
2: Protože vařili jako závod. Pak jsem řekla, že bych jim každému dala jenom jednoho bodíka, víš co, protože někdo to vyhrát musí a jsem to já. Ty takový, ty víš co, no jako hlavní chod byl výborný, desert byl skvělej a proto dávám jeden bodíček, jakože jsou jedničky. No nic, sorry, Sex and the City, Sex ve městě je to
1: přesně
2: v češtině.
1: Tak, to je pravda.
2: No tak to je.
1: Stříhla si to všechno?
2: Já jsem to viděla celý.
1: I filmy?
2: Popravdě ne, já jsem viděla jenom ten seriál zatím.
1: Já jsem byl doma tak jako trošičku násilím donucený se na to podívat, asi tak jako každý chlap, co si budeme povídat. Ale musím říct, že mě to jako hrozně bavilo a že jsme si právě dali i ty filmy. Jediný, co já fakt jako na tom seriálu a filmu nemůžu vystát, tak je prostě Pan Božský.
2: Pan Božský!
1: To je slizák, ty vole, že úplně neskutečnej.
2: Je hrozný slizák.
1: Docela se divím.
2: Že se ta Kerry k němu furt jako vrací, že jo?
1: Přesně tak, že se k němu Kerry Brčelová pořád vrací. No, tak jo, tak zbytek necháme asi pravděpodobně na vás ještě v následujících minutách dnešního spinu.
2: Tak?
1: Takže jdeme si připomenout, jak ten dnešní mashup zní.
3: Jak se ti líbí kluci třeba?
1: A uvidíme, jestli se dočkáme správných odpovědí.
0: Poznal jsi trojici tracků?
5: Pošli nám voicovku přes apku Rádia Spin.
0: Nebo volej 210 32 30 30. Právě teď.

0: Vicky, já jsem tě tady pár minut zpátky natýzoval na jednu věc, protože dneska ráno jsme tady probírali takovou docela, musím říct, jako peprnou, ale zároveň romantickou záležitost.
1: Ano.
0: Můj kamarád Petr totiž mi vyprávěl pár dní zpátky o jednom jeho Tinder randíčku.
1: Aha.
0: A teď si představ, jo, prostě frajer vytáhnul typku z Tinderu. Mm-hmm. Šli spolu prostě jako do botanický na takovou tu vyhlídku, jak tam je. No a říká si, tak já se uvím prosečku, uděláme romantiku, víc, že vzal kelínky, prosečku, jít tam prostě jako dali, víc a to. A najednou, hele, ono už je 10 večer, tak my musíme jít domů, že jo, tak budeme asi k tobě. No ale oni nikam nešli, protože oni v té botanický zavřeli.
1: Oh.
0: A oni právě při té příležitosti, že jsou tam sami.
1: No tak to se hodí, no.
0: Tak se oddali na té romantické vyhlídce prostě jako lásce. Každopádně potom to dopadlo taky, takže potom jejich následující program byla bojovka. Dostaň se co nejrychleji z botanické zahrady, když je zavřená. Takže tam přeskakovali a přelizali nějakou zeď. No hele, bylo to jako docela funny storka. Ale Vicky, mě zajímá, máš nějaký bizarní místo, kde jsi zažila romantickou chvilku?
1: Na zámku.
0: Na zámku. Cože? Počkej, ty jsi taková ale fajnovka. Ty krása, to musel být nejdražší rande na světě, jako.
1: Ne, tak tam to bylo prostě takový jako punkový, prostě to už je takový zámek, jako to už není tak jako vybavený zámek prostě, ale jakoby zámek prostě. No,
0: to je hezký
1: hustý. To bylo jako.
0: A prosradíš, jaký to byl zámek?
1: Ne.
0: To byla třeba červená lota, nebo něco.
1: Ne, to bylo míň fancy, tak míň prostě fancy. Jako míň fancy, ale byl to zámek a bylo to hezky. A co ty?
0: Tak to je hustý. Prosím tě.
1: Tak teď přijde něco romantického určitě.
0: Právě že ne, já to zkusil výtahu. Nic moc, nemáš
1: kolik
0: na to.
1: Kolik to mělo pater, prosím tě?
0: 10.
1: Byl to paternoster, že by vás tak popracilo na hoře do kolečka.
0: Nebyl někdo, si nás přivolal do přízemí. Každopádně, co vás čeká v komunikátoru dneska, Vicky?
1: Ježišmarja, blíží se nám Lety Troll, takže povíme, největší drum and bassový festiák.
0: To je pravda.
1: Bude to jízda, podle mě.
0: Docela Viktor se chystá na Lety Troll.
1: Slyšela jsem právě, já jsem taky mega chtěla, ale vypadá to, že bohužel to nakonec nestihnu, ale, už jsem koukala na ten line-up, hele, bude to hustý. Potom tady máme taky, jak jako řešíš, když ti volá paní z telemarketingu.
0: Okay.
1: Jakože to je podle mě docela téma, tak každý mu někdy zavolá ta paní z telemarketingu.
0: Já na to jedno řešení mám.
1: No.
0: Můžu říct ještě předtím, než o tom budeš mluvit. Protože oni ti řeknou, že vlastně ten hovor je nahrávaný.
1: No.
0: Tak já jim vždycky řeknu, já si ale nepřeju, abyste se mě nahrávali. Tak to se nedá nic dělat na schranou.
1: Fakt?
0: Takhle rychle to funguje.
1: Hustý. Takže ty máš prostě evidentně jako ultimátní kouzelný slovíčko.
0: Přesně tak, na všechno a na všechny.
1: Hezky. Ahoj, Dome, tady Vicky.
0: No my se jdeme podívat ještě na to, co vás dneska čeká, kromě komunikátoru, taky venku, aktuálně 19 stupňů Celsia a maximálky na 23 a venku jasno až polojasno. No tak jo, užívejte zbytek středy a já se na vás těším zase zítra ráno i spolu s Krištofem. Mějte se krásně, čus. Radio Spéna.
2: Čavísek, Lauc Van oznámil vydanie nového albumu Contemporary, ktorý vyjde už 20. srpna. Český rapper zatiaľ detaily tají, no pôjde o jeho prvý veľký projekt od minuloročného albumu Cloud. Hľadáš letný program pre celú rodinu? Tak každú stredu až do září vyraz do Zoo Praha. Od 13. hodiny tam môžeš sledovať obrovské galapáske a aldabrské korytnačky pri ich obľúbenej melónovej hostine, ktorú doplňa aj zaujímavý výklad o týchto vzácnych plazoch. No a už zajtra nám začne na golfovom rezorte Kaskáda pri Brne Raiffeisenbank Golf Challenge. Turnaj série Hotel Planner Tour privedie na Moravu popredných profesionálnych aj amatérskych golfistov z Česka aj zahraničia, ktorí zabojujú o cenné body na európskom okruhu. Za mňa je to všetko. Maj ešte krásny stredočnejší deň a užívaj si ho celý v spoločnosti Spin Rádia.
1: Za minutu 9 posloucháš komunikátor s Vicky.

Krásný dobrý ráno, ještě jednou od Majku tě zdraví Vicky. Máme už středu 22. července a svátek má dneska Magdaléna, takže Magdo, Majdo, všechno nejkrásnější k svátku. No a prosím tě, teď už se vrháme na bonžurku s Vicky. Tak já se teda jako dneska probudila a mám takový pocit, jako kdyby mě někdo přetáhl pánvičkou. A to jsem se nepohybovala v kuchyni, jo. Jako ráda bych ti řekla, že včera byla party a byla kalba. Ale řekla bych, že spíš je to tím tlakem, no. Víš co, jak to jde furt nahoru, dolů, teď vždycky v té Praze je to takový, že hlásí, že bude obrovská bouřka, potom ta bouřka jako tě obejde, že jo, takže zase z toho nic není, ale ten tlak totálně kolísá, takže pokud se dneska cítíš trošku znaveně, tak máme to rozhodně na co svést. Můžeš říct, že to nebylo kvůli hlasitým sousedům, anebo štěkajícímu psovi, anebo špatnému polštáři, ne, bylo to kvůli tlaku. A už vůbec ne, samozřejmě, že by byla nějaká party, ne, to vůbec ne. No takže já doufám, že ty jsi se teda vyspal ale líp a že na tebe tyhle ty tlaky vůbec nepůsobějí. Znáš takový to, ajajaj, to jsou tlaky, to jsou tlaky. No a já už ti teď přeju, aby si užíval dnešního dopoledního komunikátoru. Budu samozřejmě hrát tracky přímo pro tebe 210 32 30 30 anebo pošli hlasovku. Krásný den, ahoj, Radio Spin.

0: aplikace.
1: Vicky tady s tebou, treky na přání, no tak prosím tě, rozhodně neváhej a zavolej si taky o ten svůj. A nebo mi pošli hlasovku, stejně jako tady David.
2: O Vicky, tady David, prosím tě, zahraj mi tam písničku od Ega, Žije Melen Raz, bude to jenom pro tebe dost.

0: studia. Díky, čau.
1: Čau. Děkuji moc taky, Davide. Přeju ti krásný den. Užívej ho, už jsme v půlce vlastně. Už máme středu, za chviličku víkend, takže budou určitě i nějaký výlety. No a teď si dáme Žijeme len raz, protože tohle je pravda. Normálně tesat v Radio Spin.
2: Viki, pojď to na tom Spinu rozpálit. Pojď, pojď, pojď.
3: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Viki.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionů. Nehoda je v Plzni, a to v ulici Sukova, je to u Kruháče. Dál už mířím na dálnice, tady máme nehodu na D10, a to na 8. kilometru ve směru na Turnov v okolí Záp. No a teď už jsem v samotné Praze a tady máme nehodu na Nový Povltavský před vjezdem do Blanky směrem na Letnou. No a pozor, postojíš si přímo v centru na Wilsonově, je to zatím 15 minut navíc. Koukám, že na Žitný by to mělo být kolem 12 minut navíc. No a pak, když koukám tady na Novopatskou, tak ta hlásí kolem 10 minut zdržení směrem vlastně nahoru, takže koukám, že to je směrem na jakoby D8. Tak jo, zatím to je ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký info, tak rozhodně neváhej a volej 210 32 30 30 a nebo mi pošli hlasovku. Díky moc a hlavně bezpečně.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spin, nejvíc rap.

0: na rádiu Spin.
1: Vicky tady s tebou, triky na přání, no a na drátě už Ruda. Ahoj, Rudo.
2: Dobré dopo, Vicky, ahoj.
1: Dobré dopo, krásně dobrý dopo, prosím tě, Rudo, ale ty tam dneska nejseš sám na tu práci.
2: Nejsem tady dneska sám, přesně tak.
1: Koho tam máš sebou?
2: Hele, tady syny, kluky, dvojčata.
1: To je parádní. Ahoj, ještě jednou zdravím, čau. Ahoj. Ty jo, takže teď musí jít práce úplně od ruky.
2: Jo, funguje to samozřejmě.
1: No ahoj. Tyjo, tak co? Tak jak to jde? Prosím vás, povězte. Jak se vám tam líbí? V práci. Bezva? No tak to je úplně výborný, no tak to ráda slyším. Takže očekávám, že vlastně vaše práce už je v podstatě hotová, ne? Tak když jste na to tři, tak to je třetinový čas, ne?
2: Hele, jako jo, půjdeme kolem jedný, druhý domů, co nejdřív, ano.
1: Ty bláho, tak to fakt jedete na max. No dobře, hele, tak vám přeju, ať vám to uteče, je teda krásný, jaký máš pomocníky dneska sebou, no a co vám můžu zahrát?
2: Hele, jestli nám zahraješ Štíp a Tamburínu,
1: tak
2: nám
1: jo.
2: Říká a pošli to všem, utíká všem.
1: Tak jo, no tak posílám to vám, posílám to všem, mějte krásný den, ať vám to utíká, ahoj.
2: Taky, děkuju, ahoj.
1: Čau, ahoj, Radio Spin.
3: Okay.

0: Singing nigga blue.
1: Nazdar, tady Řezník.
2: Nazdar, tady je Desát.
1: Se Sodoma Gomora a vůbec nevíme, co děláme teďka na rádiu Spin, ale vy ho posloucháte. Československý

Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou a samozřejmě komunikátor, kde hraju podle tebe, takže neváhej a zavolej si 210 32 30 30 a nebo mi pošli hlasovku. Viktěšink, no a co spolu probereme v příští hoďce? Prosím tě, probereme spolu takový ten telemarketing, bych řekla. No takový to, jak ti zavolá ten pán, paní a něco ti nabízejí po telefonu a ty se ptáš jako, odkud znáte moje číslo, jak víte, kde bydlím a proč, jak to, že... Ale jak to, že nevíte, že mě ty hrnce nezajímají? Tak to je na tom vždycky to nejvtipnější. No tak prosím tě, řeknu ti jeden bizarní příklad a případ toho, jak se jedna paní zbavila tohohle telemarketingu. No a mě by zajímalo, jak to řešíš ty? Povídáš si s nima, anebo to rovnou zavěsíš? Co děláš, prosím tě? Dej mi vědět, protože tyhle telefonáty dostáváme všichni většinou spíš nevyžádaný. No tak volej 210 32 30 30, anebo mi pošli taky hlasovku. Díky moc a jdeme na počasí. Já musím říct, že co se týče počasí, tak dneska je to teda 18 stupňů Celsia momentálně v Praze a polojasno, ve zbytku republiky kolem 20 stupňů. Dnešní maxima v uvozovkách jsou na 25 stupních Celsia, takže 23 až 25 a polojasno. Tak nějak to nás dneska čeká a nemine. Tak.

Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou. No a na mě vyskočila zpráva úplně šílená, ve který bylo napsaný, že žena operátorce řekla, že právě zabila manžela. A jakoby proč, co, proč? Prosím tě, celý se to odehrálo kvůli tomu, že paní už měla dost takových těch obtěžujících telefonátů a toho telemarketingu a když jí prostě zase další operátorka zavolala, tak prostě řekla, že právě zabila manžela. Načež prostě se paní operátorka strašně lekla, samozřejmě zburcovala policii, típla jí to teda, no a potom policie vypátrala paní ve frýtku místku, kam teda zdravím, protože tam mají opravdu jako koule a tam prostě zjistili, že paní samozřejmě svého manžela nezabila, ale každopádně zabila celou konverzaci s tou operátorkou, takže povedlo se. Každopádně jako policie jí potom domlouvala, jo, že jako takhle ne. Na druhou stranu, jako někdy si některé situace žádají radikální řešení. No a teď by mě zajímalo, co ty, když máš takhle jako ty telefonáty nevyžádaný, jak to řešíš? Protože v několika svých trecích různých to zmiňujou i rapeři. Například tady mám Buku, který je teda dost drsnej, v jeho tracku Tut,

Takže nic, takže prostě Buka na to jde stylem, že on prostě jim říká, že nemá čas, prostě nefelí. Pak tady mám Past a Dana Kranicha, ti už jsou trošku smířlivější.

0: že se mi splašej koně. Come on.
1: Tak absolutně chápu. Mě by se taky už plašili po tom koně. To jste mimochodem z tracku Vous. No a potom, já už bych jenom k tomu asi řekla, že můj pocit, když mě volá takhle operátor a spíš telemarketing a něco po mně chce, je asi tento.
2: A mám chuť být jenom jako...
1: Ano, já to feeluju jako Nelča. Takže a ty by mě zajímalo, jak to feeluješ ty, hlavně jak to řešíš. Já osobně teda nemám vůbec jakoby sílu na to jim to jako hned típat nebo tak, takže většinou se ten hovor trošičku protáhne, kde si je vyslechnu a potom řeknu, že nemám zájem. Já vím, je to možná to nejhorší, co se může stát. Každopádně já jedu tímhle s tím stylem. Prostě já je navnadím na to, že si je poslechnu a potom řeknu a nic z toho nebude. No tak... Jakou strategii volíš ty? Třeba se budu inspirovat. Radio Spin.

Jeho show proběhne v Letňanech už tuhle neděli večer. A Radio Spin tě na ní dostane. Pitbull v Praze. Už tenhle čtvrtek buď u Rádia Spin a pečlivě hlídej éter. Pokud zahrajeme mezi 6 ráno a 4.

0: den.
1: Vicky tady s tebou, treky na přání, no a na drátě mám teďkon Jirku. Čau, Jirko.
2: Čau, Vicky.
1: Čau, čau. Hele, prosím tě, řešíme tady přesně tyhle ty telemarketingový telefonáty, takový ty nevyžádaný telefony. Co ty, jak to řešíš? Zvedáš to, nebo zvednout to asi musíš, nevíš, kdo volá, viď, ale co s tím děláš potom?
2: Hele, musíš jenom umřít a platit daně, jinak nemusíš nic.
1: Jo.
2: Ale... zvedám. Pokud jako to, tak musím tam vyžádat, jako by odbyl být třeba spam, že jo, takže to nezvedneš. A já si myslím, že ještě nejsem tak starý na to, aby mě tyhle ty, jakoby, společnosti otravovaly, že to berou podle roku narození.
1: Aha, no tak děkuju, tak to nevím, do jaký věkový skupiny si mě právě zařadil. Mě volají taky, kvůli matracím.
2: Jo, no tak to si nesmíš tolik kupovat, no.
1: Já jsem si žádnou nekupovala, ale možná, že mě tady slyšeli v rádiu několikrát, že jsem se špatně vyspala, třeba jako dneska, a řekli si, matrace to spraví.
2: Jo, tak to je taky možný, přesně. No. A zase vidíte, že vás poslouchají všude, že jo?
1: Jo, tak to je parádní, je to evidentní, no. Že i v Olomouci, prosím tě, to byla firma z Olomouce, která mi volala, tak. Že si v Praze můžu vyzkoušet jejich matračku.
2: No, tak to je super, ne? Aby spíš čekal, že ti nabídnou olomoucké tvarůžky, ne? Matraci na spaní.
1: Já jsem si taky myslela, že původně volají s nějakou kvalitní nabídkou jídla a oni na mě, že je to kvalitní spánek. Tak mě to překvapilo. No, prosím tě.
2: Jako... Oboje dobré.
1: Obojí to jde. Takže ty chceš říct, že teda, když tě takhle zavolají a paní začne něco o hrncích nebo o matračkách, tak poslechneš si ji, nebo to rovnou končíš, nebo co teda děláš?
2: Hele, když je to normální člověk, tak jako mu se slušností prostě řeknu, že nemám zájem, ale pokud jako tam začnou něco tohle, tamhle to, tak prostě to okamžitě típnu, aniž bych nějak jako chtěl rozvíjet nějakou
1: aniž
2: komunikaci.
1: Aniž by se skoukal zpět, prostě tak, chladnokrevně. Tut, tut.
2: Tak.
1: A je to prostě, ty vlaho, ok Jirko, tak to seš drsnej, to teda musím říct, že seš na tom trošku jako tady ten Buka prostě, který taky si jel jenom to své tut, tut, mimochodem znáš ten track?
2: No, myslím si, že už jsem ho zaslechnul.
1: Jo. No a každopádně ale, ty si necháš zahrát něco jinýho, co to bude?
2: Hele, dáme dolara a dáme Prahu.
1: Bezva, a pro koho hrajem?
2: Ale pro všechny tyhle, ty, co prostě takhle otravujou ty normální lidi, co máte telefonátama.
1: O, takže pro všechny prostě vytrvalé telefonisty, takhle hrnčíře a
2: Jasně.
1: Tak. Dobře, hrnčíře, hrncaře, to je strašný. Tak jo, Jirko.
2: To je jedno, no.
1: Ty jsi krásný.
2: Prostě pro ně.
1: Čau, jo. Hezký den, čau, Radio Spin.

0: mommy, reach in your bag. Past the fifth, I'm a leader at last. This a don you with my non spit, jigging blues consciousness.
1: Rychlá doprava na rádiu Spin, teď rovnou co se týče regionu, tak nehoda je v Brně na silnici 42 v Žabovřeskách. Teď už jsem na dálnici, tady je nehoda na D10 na 8. kilometru ve směru na Turnov a to v okolí Záp. No a teď už jsme v samotné Praze, tady máme nehodu na Karlovarský, to je na Praze 17, je to směrem do centra za sjezdem z Pražského městského okruhu, jsou tady v sobě dva osobáky. No a potom koukám, že zdržení můžeš čekat na Štěrboholský spojce směrem na Černák, je tady 10 minut navíc. No a nějakých 12 minut navíc hlásí taky ulice k Barandovu a to směrem na Pražský okruh. To je zatím ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký info, tak rozhodně neváhej a dávej mi vědět. Díky moc a hlavně opatrně.
2: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
3: Spin Radio.
2: Rádio Spin vítá v

0: prázdninový Spin Ráno.
1: Jeden můj kamarád, říkejme mu třeba Petr, mi vyprávěl o jednom Tinder randíčku. No a právě na tomhletom randíčku se spolu s partnerkou oddali lásce přímo na vyhlídce v Botanický. No a mě dneska ráno zajímalo, jaký nejdivnější místa za sebou máte vy.
2: Takový extrém, tak to bylo na střeše paneláku.
3: Dobrý ráno všem. Hele, úplně nejvíc crazy v to, který jsem zažil, bylo na stromě. Neuvěříte, ty odřeniny si pamatuju doteď. Hezký den.
1: Uvěřím, asi Jawajs?
4: Asi nejbizarnější bylo, asi jsme přelezli plot od školky a líbil se nám prostě, jaký to tam mají hezký venku, pěkně školka. Tak...
1: Ne, to jsi neudělala, že ne? No každopádně mysl na to, že když si myslíš, že tě nikdo nevidí, tak přece jenom tě někdo vidět může. A může to být zrovna Čenda.
5: Ahoj, není to moje vlastní zkušenost, ale byl jsem tím svědkem, byl to v Equalandii, kde v jedné sekci máte místnost, kde se cítíte jako slepý, je úplně totálně zatemněna. A frér s frérkou vlezli dovnitř a nevšimli se, že vlastně rodiče si můžou kontrolovat ty děti, co jsou uvnitř, přes noční kameru.
1: No, takže až příště budeš mít náladičku na nějakou romantickou chvilku, tak se pořádně rozhlídni, jestli tě nikdo nepozoruje, nebo jestli kolem tebe nejsou kamery, protože nikdy nevíš, kdy se z tebe stane historka na Radio Spin. Měj se krásně, čus!
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9 na

0: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.
1: Miluju mě nenavidět. Mám 200 poloh tu, co mám rád, nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet.

0: Vicky tady s tebou, tracky samozřejmě na přání. Řešíme tady taky teďkon takový ty otravný telefonáty, kdy ti lidé stále něco nabízejí, i když to zrovna nechceš. No a já už tady mám teďkon hlasovku, a to od Michala. Tak Michale, jakou ty máš zkušenost?
1: Čau Vicky, hele, posledně mi volala nějaká paní s nabídkou pojištění, tak já jí říkám, nezlobte se, nemám zájem, a furt byla neodbytná, tak jsem šel do vedlejšího pokoje, na počítači jsem pustil ale úplně že nahlas a začal jsem se s ní bavit stylem, povídejte, už vás poslouchám, ano, ano, děkuji. No, paní položila hodně rychle.
0: Michale, hele, já si myslím, že teda vaši interakci paní musela nahlásit jako pojistnou událost, to je jasný, jo. Prostě podle mě si vybrala tu svoji pojistku na pracovní trauma a musela si dát volno a trošku to teda zpracovat. Tohle je hustý, hele, přeju jí minimálně Bahamy. Zdravím, ty bláho. Dobře, díky a teďkon tady máme ještě Petra.
2: Volaj, tak já když mám za volantem čas, tak s nima docela pokecám. Minule jsme někam jeli s paní, volala mi nějaká ženská, nabízela mi tam nějaký hrnce nebo co, a jsem se docela chechtal, no. Otravu, jo.
0: No jo, prostě Petra neopijete rohlíkem, že jo, protože Petr je úplně skvělej kuchař, takže na ní si žádná paní s hrncema nepřijde, on ví, kde se kupují ty nejlepší a není to po telefonu, to mi prozradil. Každopádně díky Petře a co to bude za song?
2: Čauky, tady Petr, jestli můžu, dal bych si jednoho Borečka. A bude to pro všechny prodejce kastrolů.
0: Tak jo, tak pro všechny kastroláky. Pouštíme Radio Spin.

0: Posloucháš Rádio Spin, Vicky tady s tebou. No a já tady mám ještě pro tebe jednoho našeho posluchače, posluchačku Jamie, která taky tady řešila ty telefonáty. Tak jak to máš?
1: Tady Jamie, takže k těm nevyžádaným telefonům, když mi někdo zavolá, tak já se ptám prvně, odkud máte moje číslo, co mi chcete, já jsem od vás nic nechtěla, a potom už jenom připojím, prosím vás, už mi nikdy, ale nikdy nevolejte. Tohle si volím já. Takže takhle.
0: To je výborný. Já teda musím říct, že opravdu já jsem z toho měla úplně husinu, když to Jamie řekla do telefonu, jako a už mi nikdy nevolejte. Jako když tohle to podle mě řekneš dostatečně dramaticky, tak si myslím, že to zní dostatečně výhružně na to, že si člověk dvakrát rozmyslí, jestli ještě někdy zavolá. Což mi teda připomíná, že u Jamie to ještě pokračovalo, protože se jí jednou povedlo odradit dokonce i lidi, který měla nasmlouvaný a kteří volali s tím, že chtěli měnit nějaké kabely. To pokračovalo jak?
1: Potřebovala. Jenže se představovali, jako já jsem to nějak asi přeslechla a já jsem je prostě poslala tímto způsobem do končin, jo, aby mi už nikdy nevolali. Ale to bylo v podstatě jako sjednaný a já jsem ten, no, takže asi tak, jo. Takže se mi to taky jednou nevyplatilo, teď takhle hororově drsná.
0: Tak tohle to je výborný prostě. Je vidět, že Jamie to pořádně umí pustit tu hrůzu a prostě vyděsila tam i ty dělníky, kteří měli pomoct. Hele, nevadí prostě. Člověk zkouší tu míru, víš co? Díky, že jsi se ozvala. No a teďkon, už jdeme na počasí. Já bych řekla, že teď jsme dostali tolik tipů, jak se vypořádat, že normálně máme z čeho čerpat. Já už se nemůžu dočkat, až mi nějaký telemarketer zase zavolá. Normálně, teď už mám tolik S v rukávu, nebudu vědět, jak ji vytáhnout dřív. Tak se teďkon spolu podíváme naště na to, jak máme venku. Momentálně máme v Praze nějakých hezkých 20 stupňů Celsia a polojasno. Ve zbytku republiky tak nějak podobně. Dneska maximálky na 24 stupních a když se podívám zítra, tak zítra bude pršet. Tak prosím tě, jestli chceš někam na výlety a tak, tak dneska, zítra to bude o trošku horší, ale teplota furt bude kolem těch 20-24 stupňů, takže takové léto, které moc nelétuje dneska teda. Radio Spin.
2: Čavísek, Lautzvan oznámil vydanie nového albumu Contemporary, ktorý vyjde už 20. srpna. Český rapper zatiaľ detaily tají, no pôjde o jeho prvý veľký projekt od minuloročného albumu Cloud. Hľadáš letný program pre celú rodinu? Tak každú stredu až do září vyraz do Zoo Praha. Od 13. hodiny tam môžeš sledovať obrovské galapáske a aldabrské korytnačky pri ich obľúbenej melónovej hostine, ktorú doplňa aj zaujímavý výklad o týchto vzácnych plazoch. No a už zajtra nám začne na golfovom rezorte Kaskáda pri Brne Raiffeisenbank Golf Challenge. Turnaj série Hotel Planner Tour privedie na Moravu popredných profesionálnych aj amatérskych golfistov z Česka aj zahraničia, ktorí zabojujú o cenné body na európskom okruhu. Za mňa je to všetko. Maj ešte krásny stredočnejší deň a užívaj si ho celý v spoločnosti Spin Rádia.
0: Za 4:11 posloucháš komunikátor s Vicky. Rádio Spin. Nejvíc repu v republice.

0: Vicky tady s tebou, treky na přání, no a já už tady mám jeden vzkaz od Kyselky.
1: Čau, tady Kyselka, já bych si chtěl nechat zahrát Léto od Indyho a Viče a bude to pro všechny spinnery, aby to léto bylo ještě létovatější, jak to taky Vicky.
0: Díky moc, máš úplnou pravdu, Kyselko, já chci léto létovatější, takže doufám, že tenhle ten song nám přinese ještě trošku jako teplejší počasí, protože za mě už tohle to trošku jako dře a trošku nám to tady hraničí s podzimem, jo, takže pozor, jo, stále máme ještě červenec, ani ne srpen, tak pojďme to ještě rozpálit, pojď, měj se krásně, ahoj, Radio Spin.

slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spen. Party, nisip, nisip, like it, like it.

0: Vali to Rebookwell. To je jako, že bů, možná, ne? Nebo co to má jako znamenat?
1: No, ale já si myslím, že to je prostě remaster, jo. Já jsem teda ten trailer viděl tak před 10 dníma, ale jo, podle mě to bude remaster prostě, jo, že tam budou si starý herci a tak, a bude to fajn, prostě zasmějem se, že jo, ale je to taky na jedno zkouknutí a ahoj.
0: Ještě. Takže tak. Takže ideálka, prostě jít tam s někým a zavzpomínat na starý dobrý časy.
1: Jo, prostě se přesně tak, no.
0: No, protože ten první díl, právě ten první díl, to když dáš popcorn, tak to hodně zavzpomínáš, protože to je 26 let zpátky. Já mám pocit, že Vašku, tobě je nějakých 26 let, ne? Kdy vyšel
1: no,
0: první díl.
1: Přesně tak, no.
0: Ty jsi s tím stárnul v podstatě.
1: Tak, já jsem s tím stárnul, no. Když jsi to narodil 11. března, tak jsem se i tak narodil, no.
0: V roce 2000 prostě, jo, jo, tak díky Vašku, už víme, kdy ti můžeme popřát a s Scary Movie, tak to se bude muset zeptat teda, kdy má narozky, ale fakt jako hustárna. Dobře, tak díky moc za tip, vůbec jsem nevěděla, že to teď běží v kinech, ale pro všechny, kteří by chtěli zavzpomínat na starý dobrý, tak Scary Movie je teď v kinech. No a co si dáš teďkon do uší tady, Vašku? Co zahrajem?
1: Ty, aby mi natekly vodopády do uší.
0: Oh. Ne,
1: do
0: uší. Dobře, takže jdeme pořádně pročistit uši vodou.
1: Je, potřebuju to. Neslyším!
0: Tak jdeme na to, Vašku, pro tebe a taky pro všechny ostatní spinnery. Mějte se krásně, Radio Spin! Woohoo!

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionů. Nehoda je v Příbrami, a to v ulici Edvarda Beneše mezi křižovatkami ulic Politických vězňů a Třída osvobození. Máme další taky nehodu na dálnici, a to na D8 na 44. kilometru ve směru na Ústí nad Labem, a to v okolí Siřejovic. Ano, a teď už jsem v samotné Praze. Tady máme nově crash na Pražském okruhu na exitu 16, a to v Praze Slivenci. No a koukám, že jinak máme šťouchačky v centru, čekají zdržení, a to na Wilsonově směrem do centra, je tady až 13 minut navíc. No a koukám, že máme zdržení taky v okolí Ruzině, a to na Pražském okruhu směrem na D7, tady čekají taky nějakých 10 minut navíc. To je zatím ode mě z dopravy vše, a pokud ty máš nějaký info, tak prosím tě, dávej mi vědět. Díky za to a hlavně opatrně.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Rádio Spin je jediný rádio.

0: Rádio Spin. Jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop.
1: Pusám něco jinýho, prosím, Spine.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
0: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, tracky na přání, no a já už mám teďkon tady na drátě Vojtu. Ahoj Vojto.
2: Ahoj Vicky.
1: Čau, hele, zdravím tebe, zdravím taky tvýho kolegu, kámoše Dominika, kterýho máš vedle sebe, typuju. Jste v autě?
2: Ano, v autě.
1: OK, no a počkat, kam jedete?
2: Ale my jedeme jenom mezi hangárem a mezi skladem, takže jenom letiště prostě.
1: Fakt? Vy jste na letišti?
2: Mhm.
1: Ježiš, to je super, počkej, a na jakým?
2: Na pražském, že jo, neznám žádný další.
1: Dobře. Takže na letišti Václava Havla, no počkat, a takže pánové, vy jste teda letečtí mechanici, nebo jak?
2: Ne, my tady vlastně zařizujeme vlastně dopravu, co se týče letiště, takže dusík prostě třeba do kol, že jo, pro letadla, nebo chemie, navážení chemie, že jo, a oleje a takové věci. Takže v rámci letiště vlastně, co se týká tady v okolí, tak všechno vozíme my.
1: Hustý, počkat, a jezdíte teda jako kolem toho areálu, nebo i přímo na těch drahách?
2: Hele, i přímo jako kolem areálu i kolem dráh, prostě vlastně, co se týče letiště, cokoliv, protože tady je těžký jako cokoliv přivít, že jo, nebo odvít. Takže jako my máme vlastně oprávnění to vozit sem a tam a nikdo nás moc nehlídá.
1: Ty bláho, no tak to je hustý, to je fakt frajeřina, to by mě zajímalo. Řekněte mi ještě, jak se jezdí po tom betonu, po tom teda letištním?
2: Hele, jako my musíme jezdit podle pravidel, že jo, které tady jsou, takže maximálně 70, ale mám kamaráda třeba na ŘLP jako přímo, co navádí letadla. A teď, když potřebuji jako přejet někam na nějakou runway, že jo, potřebuji navodit letadlo, tak to musí štípat třeba těch 170, 180 a je to tu fajn, no, jako tady žádný retardéry moc nejsou, takže tomuhle ohledu je to fajn.
1: No tak to je výborný, tak je velká plocha, že jo, tam ani není jako do čeho prostě narazit, to člověk jede jenom hodně
2: jako,
1: dlouho rovně.
2: Dívala bys se, ale občas něco takového stane, že jo, že uletí majáček nebo něco, prorazí se třeba olevá vana, tímto zdravím Michala, který to udělal a stává se to i tady u nás na ploše, no.
1: Dobře, tyjo, tak OK, takže chápu, že každý den je dobrodružství, ale pánové, přeju vám, aby žádný majáčky nelítaly, abyste takzvaně dosedli v pohodě, tak prosím vás, co si můžeme nechat zahrát?
2: A kamarád Dominik chtěl Heart Rishu, nebo Heart Tricka.
1: Ano.
2: A Narcos.
1: Super, tak jo, hele, mám to tady pro vás, no a pro koho přesně hrajem?
2: Pro všechny dobrý lidi, pro tebe, do studia.
1: Krása. No tak jo, hele, tak díky moc, zdravím tebe Vojto, zdravím Dominika vedle, mějte se a hezký den.
2: Mějte se krásně.
1: Zdravím na letiště, ať to frčí, Radio Spin, čau.
2: Díky, ahoj. Yeah.

0: Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou. No a před náma už poslední hoďka komunikátorů, takže rozhodně neváhej a ještě si zavolej o svůj song 210 32 30 30 anebo pošli hlasovku, však to znáš. No a na co se podíváme, prosím tě, už za tři tracky ti povím o... Yes, Let It Roll, protože se nám to neskutečně blíží, takže dám ti nějaký heads up, prostě proč tam jet a proč si to tam užít. No tak jo, teď už jdeme ještě na počasí, ať víme, jak je venku. A když se podíváš z okna, tak můžeš vidět, že je tak polojasno, místy zataženo, místy sluníčko, ale žádný trakaře, což je dobrá zpráva. 21 stupňů Celsia v Praze, ve zbytku republiky, tyjo, taky prostě 21, všude, všude. No a když se podívám dneska odpoledne, tak bude kolem 24 až, tyjo, to je maximálka, jo. A když se podívám na zítřek, tak tam už to bude horší, protože u toho bude trošku pršet. Ale bude furt 24, takže teplotně bys to nepoznal, jenom u toho zmokneš, to je celý, to je jediný rozdíl.
1: Hillbilly krev, rvát se jak lev, po nohy v bažině, po bokém lese, kde neslyší nikdo můj zoufalej řev, ten zmatený svět, pod nohama květ, roste tak tiše a živí tu svět.

buď pyšná, podívej, všechno nám vyšlo, spali na mě limbo, mezi tím vyhrál jsem bingo. Očo synko, běžím jak dingo, z dola se jde těžko, ale nahoře je to fakt simple.

buď pyšná, podívej, všechno nám vyšlo, spali na mě limbo, mezi tím vyhrál jsem bingo. Očo synko, běžím, běžím jak dingo, z dola se jde těžko, ale nahoře je to fakt simple. Mama,

Posloucháš Radio Spin a taky poslední hoďku komunikátoru, no a blíží se nám největší letní drum and bass akce. Už příští čtvrtek 30. července začíná Let It Roll. No a mezi headlinery jsou moji nejoblíbenější Chase and Status. No a živě vystoupí například i Pendulum a spousta dalších, fakt ale dalších skvělých DJs. Prostě tohle bude taková obrovská jedna DJ jízda, jo. A teda to na 6 stagech, sebou vem rozhodně raverský brejle a taky pořádný dupáky, protože music bude ale hodně nadupaná. Jo, a předtím, než vyrazíš, tak nezapomeň dát pořádný spink, jo, protože některý ty sety začínají až ve 4 ráno. What? Takže, Savi, připravte se, tohle budou all-nightry. Tohle je můj styl, mimochodem. Ale jako je super, že potom je dopoledne takové jako hudební volno, nic se nehraje, takže pokud si poctivě ravil, tak můžeš dát ten spink. No a pro ranní ptáčata je tady super Zevlink program, můžeš dát třeba ranní plážový běh. Tak to je teda pro mě, jako za mě je to pro šílence, každopádně můžeš dát taky třeba fotbálky či pingpong a to bych řekla, že už se mi líbí o dost víc. Ještě jedna taková praktická, co tady na tomhle festiáku hodně oceňuju, je, že je to celý cashless, takže dostaneš náramek, co si nabiješ a žádný ztracení peněženky ve 3 ráno ti nehrozí, jo, takže za mě úplně super, teda ne, že bych s tím měla nějaký zkušenosti, že jo, každopádně tady víš jistě, že se ti to nestane. No tak za mě jako lístky ještě jsou, můžeš to zapíchnout ve stanu, je tam dokonce blízko i taková ta přehrada u toho mostu, kde se můžeš i vykoupat, takže je to skvělý i kdyby mělo být léto a totální pařák, ano, já tomuhle už neříkám totiž léto, co máme teďka, no a já ti to jednoznačně doporučuju. Jako sama se nad tím ještě musím zamyslet, jak bych si to mohla zařídit, abych mohla jet, protože teda Chase and Status mě hodně lákají. Jo. Tihle kluci, kteří spolu formovali vlastně tu britskou jako D&B a dubstep scénu, tak jako mega je znáš. Jo. Třeba spolupracovali s Rihanou, anebo mají oblíbený můj track se Stormzym Backbone, Radio Spin. Oh.

Prahy. Jeho show proběhne v Letňanech už tuhle neděli večer. A Radio Spin tě na ní dostane. Pitbull v Praze. Už tenhle čtvrtek buď u Rádia Spin a pečlivě hlídej éter. Pokud zahrajeme mezi 6 ráno a 4

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin. Hey, Spin.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, tracky na přání, no a tady už mám taky Michala na drátě. Čau Michale.
2: Ahoj Vicky.
1: Čau, čau, hele. Tak co, prosím tě, ty jsi říkal, že teda pendulum máš rád, jo?
2: Miluju, to bylo moje mládí.
1: Aha, no a to znamená, že třeba Lety Troll, to je něco, jako kam by ses i chystal, nebo jak ty to máš?
2: No, já jsem, když jsi byl v Praze, tak jsem tam na tom chodil, ale teď myslím, že to je v Ostravě, ne?
1: Je to v Mostě.
2: V Mostě, pardon.
1: V pohodě.
2: No, přemýšlím, no, právě, no. A já mám právě prvního potom narozeniny. Tak nevím, jestli manželka bude ráda, když nebudu doma.
1: Oh, jo, takhle. No, ale teď jsem koukala, že jako vyrazit ve dvou v páru je taky super, hele. Tak můžete dát prostě malou nahlídání babičce, ta si užije, a vy můžete vyrazit a oslavit to pořádně. Pořádně to podupat prostě.
2: Ano.
1: Podupat to.
2: Produpat boty, takzvaně.
1: Tak. Protančit střevíčky.
2: Ano. To tak, my umíme.
1: No tak tomu já věřím, tak ještě to určitě zvažte teda, protože já taky teď už jako převažuju, říkám si, co tam ten víkend, jako mám tam nějaký jako povinnosti, věci, ale tak možná, kdyby to jen trochu šlo, tyjo, tak bych si to zrušila. Je to od čtvrtka do soboty.
2: Ano.
1: Takže takováhle jízda to bude. Takže Michale, ty si jedeš takhle, jo, DMB?
2: No ježišmarja, když jako nemám nikoho v autě, tak poslouchám DMBčka hodně nahlas.
1: Hodně dobrý. No a dává ti to jako, že to je takový energický, že jo, prostě člověka no, to tak jasně. Jako nabudí, to je lepší než kafe, bych řekla.
2: No to určitě.
1: To je lepší než, no to kafe prostě, a je lepší než dvojitý kafe normálně.
2: Jo.
1: Já když si dám double espresso, radši si dám prostě jedno DMBčko.
2: To já se radši pustím třeba na hodinovou cestu a poslouchám to celou dobu v autě.
1: Hezky, hezky, tak to cením, Michale. Jo, s tebou být v autě, to musí být vážně radost, fakt cením. No a prosím tě, co si tyko necháme zahrát?
2: Ale domluvili jsme se na Smekovi.
1: Ano, dáme tam Meskala, protože to má takový jako nádech, jak jsi řekl.
2: Přesně tak, má to nádech toho rychlejšího vibíčku a tak mě naladila, že...
1: Tak
2: že
1: jo.
2: Že to pak pustím.
1: Tak pečka, dobře, tak jdeme na to, Michale. Zatím krásný den, plný energie. Měj se.
2: Ahoj.
1: Rádio Spin.

0: jako bych nikdy nesl.
1: OK, tohle je opravdu trošku crazy. A proto je potřeba udělat to ještě víc crazy.

0: Rádio Spin, Vicky tady pro tebe. No a prosím tě, my tady máme soutěž. Už zítra se bude soutěžit tady u nás v éteru Rádia Spin o lístky na Pitbulla. Chápeš to? Protože lístku už moc není, ale naštěstí je tady naše Rádio Spin, který ti ty lístky dát může. No a teď co pro to máš udělat ty? Zítra pozorně poslouchat během celého dne vysílání prostě a v éteru by měl zaznít právě Hotel Room Service. Však, znáš, teď to tady slyšíš celou dobu v podkresu. Každopádně, to ti nesmí ošálit, protože až to zazní poprvý, tak to ještě není výherní. Musíš poslouchat dál pozorně éter našeho rádia. No a až to zazní podruhý, ten Hotel Room Service, tak pak volej, ale úplně nekompromisně. Vytáhni všechny svoje telefony, všechny tři si vyskládej a volej prostě, protože třetí volající se dovolá. Ne, dělám si srandu, prosím tě. K tomu tě nenavádím, jo, vem si jenom jeden telefon. Já vím, že máš třeba pracovní a osobní, ale vem si jenom jeden. Každopádně třetí, který se dovolá, tak je to jeho. Chápeš to? Takhle je to jednoduchý. Takže Hotel Room Service, Pitbull, to až zítra uslyšíš. Po druhý, tak jako třetí volající, dostaneš lístky. Takže říkám hodně zdaru, budu ti držet palce, no a zítra pořádně nastražený ouška a divíš, co se v tom éteru děje, teď dáváme dopravu. Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionu, nehoda je v Plzni, v ulici Karlovarská, potom dálnice, pozor, tady je nehoda na D1, na nájezdu na exit 194 směrem na Prahu, je to v okolí Brna. Pozor, je tam nehoda, říkají, že je tady potřeba zvýšené opatrnosti. No a teď už jsem v samotné Praze, tady máme nehodu na Evropský, takže bacha na to. No a crash je taky na Pražském okruhu, na exitu 16 v okolí Slivence. Jinak koukám na to a stále centrum úplně našťouchaný. Wilsonova hlásí 12 minut navíc. To je ode mě z dopravy vše. A pokud ty máš nějaký info, tak prosím tě, dávej mi vědět, jo? 210 32 30 30 anebo mi pošli hlasovku. Díky za to a hlavně opatrně.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
2: Pusť tam něco jiného, prosím, Spinner.
3: Pojď to rozpálit, pojď.

0: Rádiu Spin.
1: Vicky tady s tebou a poslední písnička na přání dnešního komunikátoru. Tak kdo to tady vyhrál? Myslím si, že to je Adam.
2: Já jsem Adam a vybral jsem si písničku Brick na Brick od Hartwicka a je to pro mýho kámoše Dominika.
1: Jasnačka, takže taky takový nakopávák. Brick na Brick, vztek na vztek. Takže jdeme to pořádně rozpálit pro tebe a pro kámoše. A samozřejmě taky pro celý éter Rádio Spin.

0: Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou, no a už taky Jirka. Čau Jirko.
1: Čau Vicky, čau spineři.
0: Tak prosím tě, Jirko, co ty a telefonáty? Bereš cizí čísla?
1: Beru cizí čísla, nerad, ale beru. Mm-hmm.
0: No a co když se tam ozve někdo s nabídkou kvalitní matračky třeba?
1: No to záleží, jakou mám náladu. Když jako nemám náladu, tak většinou hned pokládám. Mm-hmm. A když mám náladu, tak jsem schopný se s nima i jako chvilku popovídat.
0: Fakt, jakože počkej, jakože bez pardonu, jo? To tam jako šoupneš stylem jako sorry prostě.
1: No, nebo jako,
0: bez sorry prostě.
1: Většinou udělám něco jako a vypnu to.
0: Tak to je výborný. A jinak si s nima jsi jako ready i trošku jako...
1: Když mám dobrou náladu, tak vlastně se s nima i docela rád povídám a jako chci vyslechnout, když mi někdo nabízí třeba, já nevím, finanční nezávislost, tak se ho rád vyptávám, jak to udělá.
0: OK, no já tady totiž jakoby měla spoustu takových jako vlastně spíš postřehů negativních, že lidi to většinou jako... Típaj a tak, dokonce jsem slyšela, že někdo bere hrnec a dává ho na ten telefon a klepe s ním. Tímhle zdraví Michala, který mi říkal, že klepe do hrnce takhle. Já třeba osobně jako nemám na to právě jako koule to jako hned položit, takže taky tak jako ze slušnosti vyseknu, řeknu potom hned, nemám zájem, promiňte, oni se ještě snaží, já řeknu opravdu ne. A ještě horší je, když ti řeknou, tak my vám zavoláme jako později, když jim řeknu, nemám čas, protože to jsem zjistila, že nefunguje, že? Nemám
1: čas. To je pravda.
0: Oni se jako, my se ozveme později a já, jo, jo, v tu chvilku je mi to jedno, ale ten problém jenom odsouvá.
1: Ale jako Michal je dobrý, já si úplně představuji, jak prostě přijde třeba ta jeho partnerka domů a teď vidí, jak tam prostě je v kuchyni a mlátí do toho hrnce a jenom si řekne, jo, Michal zase volá.
0: Úplně. To je výborný. On vaří, ne, on volá. No tak takhle jsme se tady dneska měli. Jirko, co ty? Co tě čeká?
1: My se dneska podíváme za asi největším streamerem na světě, iShow Speed, protože ten teď překonal jeden velký rekord, takže o tom si dneska popovídáme.
0: Hezky, OK. Takže jeden velký rekord, musíme se nechat překvapit, jaký.
1: Je to, můžu prozradit, že to je rekord ve sledovanosti a jak toho docílil a vlastně kolik to bylo, tak to si řekneme za chvilku.
0: OK, dobře, no tak to jsem hodně zvědavá, no a bude taky hádačka 3 v 1.
1: Samozřejmě, tu si dáme už ve 2 hodiny, takže o tu samozřejmě spinery taky neochudím.
0: Tak paráda, takže je rozhodně na co se těšit, Jirka to má nabitý, takže zůstaň u rádia, no a já už ti jenom řeknu, jak je venku. Jirko, koukal jsi z okna?
1: Koukal jsem z okna, je tam docela, bych řekl, hezky.
0: Jo, já tady koukám, že polojasno 22 stupňů Celsia.
1: To bych řekl, že může souhlasit.
0: Že by to mohlo být, tak dobrý, tak spineři, tomu... Tím se říďte. A Rosnička Vicky ještě zasahuje a říká, že ve zbytku republiky je stejně, jo. Jinak dneska odpoledne už mi to hlásí, že pršet jako vůbec nemá, takže bude taky hezky 24 stupňů a polojasno. Jo, a to je ten zítřek, kdy má pršet.
1: Ajaj.
0: Jo, zítra bude late, takže zítra si sebou vem, prosím tě, deštník. Dneska ho ještě nepotřebuješ a zítra deštník, takže tak.
1: Takže tak.
0: Uf, dobrý, tak jo. Tak prosím tě, těším se, jaký zítra vytáhneš, protože to je vždycky super, když jsou takový jako skvělý, různý, chápeš?
1: Co,
0: jako
1: deštníky?
0: No, takový beruškový různý, nebo s krokodýlem.
1: Já třeba vůbec žádný nemám deštník.
0: No teda, dobře, Jirka má co dohánět, tak jo, tak užívejte a já se budu těšit zase zítra. Ahoj! Spin Radio.
2: Co je, Eduarde? Jsi bílej jako stěna.
3: Ale nevyšla mi maturita a ani přijímačky.
2: No tak, nevzdávej to, ještě máš šanci. Mrkni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, které stále přijímají studenty.
3: Vážně? Vysokéškoly.cz? Super! Jdu tam!
4: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy, parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
5: Radio Spin vítá všechny spinnery z Jindřichova Hradce. Nově to vysíláme na 90 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin.
6: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
7: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva.cz je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva.cz, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva.cz.

Posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou Jirka, já tě vítám u středečního Spin Extra. Dneska, jak už jsem tady před pár minutama naznačoval, podíváme se za iShow Speedem, který překonal jeden velký rekord na Instagramu. Koukneme se taky za Mr. Beastem, když už budeme u těch populárních influencerů. Ten totiž teď oslavil taky jedno velký životní jubileum. Za hodinkou nás potom čeká naše pravidelná hádanka 3 v jednom, kde opět pro tebe budu mít nějaký tři jména, který mají společný pojítko. Na tobě bude tuhle společnou věc odhalit. No a po celou dobu taky budu hrát přesně podle tebe, takže tady můžeš i naladit svoji oblíbenou pecku, a to třeba pomocí naší mobilní aplikace Rádia Spin, kam nahrávej hlasové zprávy, nebo mi cinkni přímo sem do studia na číslo 210 32 30 30. Tak jo, budu se těšit, jaký bangry tady od tebe dostanu. No a my už to můžeme odpálit. Středeční Spin Extra s Jirkou startuje právě teď, jdeme si to společně užít.

Posloucháš Radio Spin, podíváme se teď společně za asi největším streamerem na světě aktuálně, což je iShow Speed, streamer, který se dostal do opravdu velkého podvědomí díky jeho tours, který jezdí po Americe, ale taky po Evropě, dokonce v České republice byl taky a vždycky z té dané země tak natáčí livestream, jak tam prostě navštěvuje nějaký známý lokality a tak dále a tak dále. No a teď se Speedovi povedl fakt jako takovej majstrštyk, kdy překonal rekord v počtu zhlédnutí na jednom reelu na Instagramu. Protože

což je taky neskutečný a nesmyslný výkon. No tak jsem zvědavý, jestli to ještě někdo překoná, nebo jestli sám iShow Speed ještě někdy něco takového udělá, jestli se mu ještě někdy něco takového povede. Posloucháš Radio Spin?

0: Fajn ráno. Jeden můj kamarád, říkejme mu třeba Petr, mi vyprávěl o jednom Tinder randíčku. No a právě na tomhletom randíčku se spolu s partnerkou oddali lásce přímo na vyhlídce v Botanický. No a mě dneska ráno zajímalo, jaký nejdivnější místa za sebou máte vy.
1: Takový extrém, tak to bylo na střeše paneláku.
2: Dobrý ráno všem. Hele, úplně nejvíc crazy místo, který jsem zažil, bylo na stromě. Neuvěříte, ty odřeniny si pamatuju doteď. Hezký den.
0: Uvěřím, asi Jawajs?
3: Asi nejbizarnější bylo, asi jsme přelezli plot od školky a líbil se nám prostě, jaký to tam mají hezký venku, pěkně školka. Tak...
0: Ne, to jsi neudělala, že ne? No každopádně mysl na to, že když si myslíš, že tě nikdo nevidí, tak přece jenom tě někdo vidět může. A může to být zrovna Čenda.
4: Ahoj, není to moje vlastní zkušenost, ale byl jsem tím svědkem, byl to v Equalandii, kde v jedné sekci a máte místo.

0: kde se cítíte jako slepý, je úplně totálně zatemněná. A frér s frérkou vlezli dovnitř a nevšimli se, že vlastně rodiče si můžou kontrolovat ty děti, co jsou uvnitř, přes noční kameru.
1: No, takže až příště budeš mít náladičku na nějakou romantickou chvilku, tak se pořádně rozhlídni, jestli tě nikdo nepozoruje, nebo jestli kolem tebe nejsou kamery, protože nikdy nevíš, kdy se z tebe stane historka na Radio Spin. Měj se krásně, čus!
2: Dominik Musil a Krištof Švehlík. V prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9 na Rádiu Spin.

Rychlá doprava na rádiu Spin, na D1, vidím zdržení u 25. kilometru, štosuje se to tady obousměrně, takže opatrně na to, opatrně taky na D5, tady si postojíš při příjezdu do Prahy od 10. kilometru, no a ještě vidím zdržení na D8, 33. kilometr, tady hlásí taky obousměrnou štosovačku. Regiony tak ty aktuálně vypadají, že jsou v pohodě průjezdný, tady nevidím žádný štosovačky, žádný nehody, když se pak podíváme na silnice v Praze, tak tady si stojíš v Kbelský ulici, kde se to teda štosuje obousměrně, taky Štěrboholská spojka, tady si postojíš vlastně taky obousměrně, takže tady dávej taky bacha, no a Pražský okruh v okolí Řeporí i tady nějakou tu minutku navíc nabereš. Takže jezdi hlavně opatrně a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo samozřejmě taky pomocí naší mobilní aplikace, já to tady pak všem ostatním spinnerům budu posílat dál. Automotospin, tvoje

0: tam něco jiného, prosím, spíme.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spin, nejvíc rapu v republice.

0: hraju přesně podle tebe, takže tady můžeš i ladit svoje oblíbené pecky. Další track, který si tady teď pustíme, tak ten bude od Alexe.
1: Čau, tady Alex, chtěl bych něco od Tupaka a chtěl bych to poslat mámě.
0: Tak Alex nám tady posílá jednu oldschoolovku Tupaka, já už to tam vybírám, no a když už je to teda pro mamku, tak si tam samozřejmě musíme dát pecku Dear Mama. Užívej pohodovou středu, středa krásný den, který půlí ten pracovní týden už na tu část, která je opět blíž víkendu, takže ani nemrkneme, opět tady budeme mít zase volníčko. Jdeme na to.
2: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou.

0: Posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou stále Jirka, dneska máme 22. července, svátek slaví Magdalena, takže všem Magdám přeju jenom to nejlepší. My se už za pár minutek vrhneme na naší pravidelnou hádanku 3 v jednom, kde opět potrápím tvoji mozkovnu, no a samozřejmě i dál, tady taky hraju přesně podle tebe, takže tady i dál taky můžeš ladit svoje oblíbený pecky. Jdeme se ještě taky podívat na to, jak to vypadá venku, Praha ta hlásí aktuálně 22 stupňů, je tam polojasno, plus minus 1-2 stupínky, hlásí i celý zbytek České republiky. Co se pak zítřka týče, tak tam nám trochu sprchne, maxima se objeví na 20 stupních. Za 5 minut, 2 hodiny, to je přesný čas na Rádiu Spin.
1: Rádio Spin, nejvíc repu v republice.

Ladíš Radio Spin, máme tady 2 hodiny, nějaký drobáky k tomu, no a to je čas, kdy nám tady startuje naše pravidelná hádanka 3 v 1. V téhle hádance mám pro tebe vždycky nějaký 3 jména nebo 3 věci, které mají společný pojítko, no a na tobě je tuhle společnou věc odhalit. Dneska se vrhneme do světa filmu a zajímá mě, co by mohlo spojovat filmy Zakázané uvolnění, Výjimečný stav a do třetice taky Pupendo. Nechám to schválně takhle ze začátku bez nápovědy, tu ti dám za pár minut, jestli ale třeba už teď tušíš, co by tyhle 3 filmy mohlo spojovat, tak rozhodně dávej vědět, buď to pomocí naší mobilní aplikace, kam nahrávej hlasové zprávy, nebo mi můžeš cinknout taky přímo sem ke mně do studia, a to na číslo 210 32 30 30. Tak jsem zvědavej, jestli na to dneska někdo z vás kápne. Radio Spin! Hey yo, yeah, man, won't you kick some of that, you know?

jeho show proběhne v Letňanech už tuhle neděli večer. A Radio Spin tě na ní dostane. Pitbull v Praze. Už tenhle čtvrtek buď u Rádia Spin a pečlivě hlídej éter. Pokud zahrajeme mezi 6 ráno a 4.

0: Posloucháš Radio Spin, kde i dál pokračujeme s naší hádankou 3 v 1. Hledáme tady, co by mohlo spojovat filmy Zakázané uvolnění, Výjimečný stav a taky Pupendo. Víme teda, že hledáme nějakou osobu, která se na všech těchto filmech podílela. Je to někdo, kdo je za kamerou, takže to není žádný herec. No a ten člověk, kterýho tady hledáme, tak je dokonce držitelem několika českých lvů. Mám takový tušení, že celkem má 3. Takže jestli už teď tuší, kdo by to mohl být, kdo by mohl spojovat filmy Zakázané uvolnění, Výjimečný stav a taky Pupendo, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin nebo volej přímo sem ke mně do studia, a to na číslo 210 32 30 30. Na svoje tipy máš pár posledních minut. Rychlá doprava na rádiu Spin, začneme opět na dálničních tazích, vidím tady zdržení na D1, a to při příjezdu do Brna, štosuje se to tady už od nějakého 175. kiláku, takže opatrně na to, opatrně taky na D11, 33. kilometr směrem na Hradec Králové, hlásí taky lehkou štosovačku. Co se pak Prahy týče, tak tady vidím velký zdržení na Štěrboholský spojce, kde si postojíš zejména ve směru na Černý most. Jižní spojka ve směru na Baranďák, tady nějakou tu minutku navíc taky nabereš, postojíš si taky v Bubenečském tunelu směrem na Holešovičky, k Belská ulice, ta hlásí obousměrný zdržení, stejně tak obousměrnou štosovačku vidím taky na Pražském okruhu v okolí Řeporí, takže hlavně opatrně, no a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Rádio Spin. Československý auto.

0: Ladíš Radio Spin, my už tady máme závěr naší hádanky 3 v jednom, kde jsme dneska hledali, co by mohlo spojovat filmy Zakázané uvolnění, Výjimečný stav a taky Pupendo. Bohužel už tady nemám žádnou další nápovědu, kterou by jsem ti tady mohl do éteru nahodit, takže si jdeme poslechnout vaše odpovědi. Co teda tipujete, že by tyhle tři filmy mohlo spojovat?
1: No, myslím si, že by mohlo spojovat režisér Jan Hřebejk.
0: Tak tipná Jana Hřebejka tady dneska byl opravdu hodněkrát.
2: Ahoj Jirko, Viktor, prosím tě, já si myslím, že to spojuje jméno režiséra Jana Hřebejka.
0: No a dáme si ještě jednu vaší hlasovku.
3: Tak já si myslím, že všichni tři mají společného režiséra a je to Jan nebo Jaroslav Hřebejk.
0: Je to samozřejmě Jan Hřebejk, který režíroval všechny tyhle populární filmy. Těch správných odpovědí se tady dneska objevila opravdu hromada, takže díky vám všem, kteří jste tady se mnou dneska hádali. No a teď už pokračujeme s hudbou ve Spin Extra. Hey,

0: Posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou stále Jirka. Dr. Dre oficiálně dokončil doktorát a stal se tak opravdu doktorem. Na svých sociálních sítích to okomentoval je přesně tak, že odteď mi říkejte Dr. Dre. Tak velká gratulace a taky samozřejmě velký klobouk dolů, že do toho vůbec šel, aby takhle dostal svý přezdívce. My se už za pár minut podíváme za největším youtuberem světa, za Mr. Beastem, no a samozřejmě i dál tady taky hraju přesně podle tebe, takže tady i dál taky můžeš ladit svoje oblíbené pecky. Jdeme se ještě podívat na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 23 stupňů, stále tam je polojasno, plus minus 1-2 stupínky hlásí i celý zbytek České republiky. Zítra tady vidím, že to budeme mít s deštěm a maxima se vyšplhají na 20 stupňů. Spin Radio.
1: Prošvihnul jsem letos podat přihlášku na vysokou.
2: Neboj, ještě není pozdě. Koukni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, kde stále přijímají studenty.
1: Říkáš vysokéškoly.cz? Pecka, jdu tam.
2: Vysokéškoly.cz. Kompletní přehled vysokých škol.
3: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
4: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.

padlo. Klesáme hladce se západem 007 level, říkal jsem, že mám talent. Zapínám telefon, vidím její zadek v hlavě, slyším jenom reggaeton.

Posloucháš Radio Spin, Mr. Beast, největší youtuber na světě, taky jeden z nejbohatších lidí na světě, taky oficiálně ženatej. Vzal si taky velice známou influencerku Teu Boysen a vlastně tahle dvojice se poznala už v roce 2022, zasnoubili se pak v roce 2024 a teď proběhla teda svatba, která byla by the way úplně tajná. Mr. Beast o tom nikde nepsal na svých sociálních sítích, snažil se to opravdu udržet pod pokličkou, ale fanoušci, a jelikož Mr. Beast má opravdu hodně fanoušků, tak jsou prostě zvídaví a začali pátrat, začali řešit, co se děje, protože bylo jim trochu divný, že Mr. Beast nevydal svoje pravidelné video, což je u Mr. Beasta opravdu nezvyklý, ten nikdy nevynechá. No a teď, když vynechal, tak si fanoušci řekli, že se skutečně musí dít něco zvláštního, no a pár hodin na to teda Mr. Beast oznámil, že je ženatej. Tak je vidět, že fanoušci skutečně dokážou provést detektivní práci pro Mistra Beasta, samozřejmě i pro jeho novou ženu Teu Boysen. Velká gratulace, no a my už teď pokračujeme s hudbou. Posloucháš Radio Spin. You know I really don't like how you talk about my chick, yeah. I think you're just mad cause she's not your bitch, uh-huh. It's nobody's fault but your own, you're not rich. And I shouldn't even have to tell you this shit. She could do bad all by her damn self. When the bills come, your ass just can't help. See the red on the bottom of a Christian Louboutins. Master Ferrari and that's why she gone. See, I understand I'm a man and you're sick. You should play the lotto and try to get rich quick. She won't let your love

Posloucháš Radio Spin, máme tady léto, no a léto je časem, kdy je všude spousta akcí, jak už hudebních, tak třeba tak i food festivaly a tak dále. No a já tady mám takovou jednu kombinaci právě obojího. S tím přichází Mike Traffic, protože ten si na letošek připravil akci s názvem After Work. S touhle akcí bude jezdit po celé České republice, bude tam hrát DJský sety, doveze sebou vždycky nějaký hosty, ať už to bude Orion, Double J, DJ Noir. No a na některé vybrané zastávky tak doveze taky pop-up svý restaurace James & Co, takže budeš moct i ochutnat jídlo právě z téhle jeho restaurace, která by the way letos slaví 10 let. Takže rozhodně mrkni na všechny zastávky na našich stránkách radiospin.cz. Já tady nejbližší zastávky vidím v Mělníku, Příbrami, Teplicích, Karlových Varech, v Praze. Opravdu těch zastávek je mraky a mraky, takže je více než pravděpodobný, že se Mike Traffic a jeho Afterwork objeví i někde v tvojí blízkosti, takže myslím si, že by byla velká škoda, kdyby si na takhle super akci chyběl. Radio Spin!

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Tak vidím tady velký zdržení na D11C, kde si postojíš před Prahou a štosuje se to tady už od nějakého 15. kiláku. Na D1 dávej bacha u 23. kilometru, kde si postojíš obousměrně. Zasekáno dál vidím taky na D8. 31. kilometr tady hlásí taky obousměrnou štosovačku. No a při příjezdu do Prahy si postojíš taky na D5C. Co se regionu týče, tak ty vypadají, že jedou v cajku až na Český Budějovice, kde si postojíš v ulici na Dlouhé Louce. No a mrkneme se rychle ještě taky do Prahy. Tady vidím zdržení v Kbelské ulici, a to obousměrný. Štěrboholská spojka ve směru od Záběhlic na Černák, tak tady nějakou tu minutku navíc taky nabereš. Postojíš si taky na jižní spojce, kde se to táhne přes celý Baranďák, taky i přes celou Dobříšskou. No a Bubenečský tunel směrem na Holešovičky, i tady se to štosuje. Ječná ulice pak hlásí jeden crash, takže na to dávej taky bacha, a jednu nehodu vidím i na Vinohradský. Takže hlavně opatrně, no a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Všem ostatním spinnerům to tady budu posílat dál.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Spin.
2: Spin Radio.

stárneme, dokdy to neví se. Čas je tak relativní, ve vteřině změní se. Ta slavná smrt nedosažitelně jeví se, a když ji nejmín potřebujeme, jako náhle zjeví se. Musíme

0: Ladíš Radio Spin, my už tady máme pomalu, ale jistě závěr dnešního Spin Extra. Předtím ještě ale stihneme jedno přání od vás, tak si jdeme poslechnout, co to bude.
1: Čau, zdraví tě, Vary. Mohl bys tam pustit něco od Lil Peepa, ať se pořádně protáhnu, jezdím akorát po Praze, rozvážím. Taky pro všechny kurýry, kamionáky a tobě do rádia. Díky, čau.
0: No tak všichni, co jste právě teď za volantem, ať už pracovně, nebo třeba jedete jenom na nákup kamkoliv, tak prostě jeden Lil Peepy jede za váma a vy hlavně za tím volantem opatrně.
2: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou.

0: Posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou Jirka, já ti přeju příjemný středeční odpoledne, no a vítám tady už taky Máru. Čau Máro.
1: Čau Jirko a čau Spineři.
0: Tak my než jsme šli tady do vstupu, tak jsme s Márou tady koukali na iShow Speeda, který ano, už je dokonce i v WWE, ve wrestlingu.
1: Je to hustý.
0: Já jsem si tak jako tady říkal, jestli to ty lidi, kteří to sledujou, ty amíci, jestli si myslí, že to je fakt jako reálný fight, nebo jestli to berou už jenom jako zábavu.
1: Hele, vzhledem k tomu, jaký Američani mají jako znalosti o rozmístění různých zemí a slepý mapy, nevím, jestli to znáš, ale Američani prostě nikdy neví, kde je jaký stát.
0: Viděl jsem nějaký videjka.
1: Ano, myslím si, že jsou tím dost známí, tak bych se asi ani nedivil, kdyby jim přišlo, že to jako je skutečný.
0: Upřímně já taky ne. Každopádně proč ale jsem tady vytáhnul vůbec iShow Speeda? Tak ano. On teď překonal rekord v počtu zhlédnutí na jednom reelu během 24 hodin.
1: Jo, to jsem nějak viděl.
0: Víš, kolik to je?
1: 200 milionů?
0: Je to 300 milionů.
1: 300 milionů.
0: Za 24 hodin. A je to storka o tom, že tam vlastně potká K-pop skupinu BTS. Ano. Hodí tam samozřejmě salto, aby toho nebylo málo.
1: Zaštěká si.
0: Aby si někdo jako nenudil během těch jako 10 sekund.
1: Attention span, prostě musí šlapat na plný pecky, že jo?
0: Je to fakt blázen. No každopádně, to by byl iShow Speed. Máro, co budeš dneska řešit ty?
1: Hele, tak my se podíváme na jednu dobrou zprávu. Nevím, jestli používáš Spotify nebo Apple Music.
0: Spotify používám.
1: Tak to je dobrá zpráva pro tebe a pro všechny spinnery, kdo si občas něco pustí přes Spotify, protože Spotify bojuje proti AI hudbě a docela úspěšně.
0: Super, je pravda, že tam teď jako spousta těch AI songů skáče a dokonce jsem našel nějakou stránku, která ti i řekne z těch tracků, který posloucháš na Spotify, vlastně kolik si poslouchal AI songů.
1: Je to docela děsivý, co?
0: Je to děsivý.
1: Tak pokecáme o tom, jak Spotify proti tomu bojuje.
0: Tak na to tady buď rozhodně ready s Márou, my se ještě společně podíváme v rychlosti, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 23 stupňů, je tam polojasno, plus minus 1-2 stupínky hlásí i celý zbytek České republiky. Zítra tady vidím, že se nám to trochu pokazí, protože nám bude pršet a maxima ty se vyšplhají na 20 stupňů. Tak užívej pohodovej zbytek dnes s Márou a slyšíme se zase zítra.
1: Jirka, Radio Spin. Peace.

Posloucháš Radio Spin, s tebou už je teďka Mára, máme středu 22. července, svátek dneska slaví Magdaléna, tak Majdě nebo Magdě nezapomeň dneska popřát. No a za chvilku tady mám dobrou zprávu pro všechny odpůrce AI hudby, protože možná ani ty nepoznáš AI hudbu od tý pravý, já jsem za tuhle zprávu mega rád, takže za chvilku se na to podíváme. Taky ti vysvětlím, jak zítra vyhrát lupeny na Pitbulla do Letňan úplně zdarma, takže pokud ještě chceš soutěžit zítra, určitě poslouchej. No a dám ti taky tvoje tracky na přání. Můžeš se ozvat do naší mobilní aplikace Rádia Spin nebo volat naše číslo. Posloucháš Rádio Spin a s tebou Mára.

Posloucháš Chill Spinu, s tebou Mára a mám pro tebe teďka fakt dobrou zprávu. Pokud patříš jako já k odpůrcům AI hudby, tak začínáme vyhrávat. Spotify totiž rozjelo před rokem fight s AI slopem, AI hudbou a zmizelo za ten rok 75 milionů tracků, které byly generovaný jenom skrze umělou inteligenci. A ve svém boji prej Spotify ještě přitvrdí. Já teda bohužel Spotify nemám, ale doufám, že Apple Music trošku naváže na tuhle tradici, co teďka rozjelo Spotify a já i se dočkám nějakého vyčištění od téhle AI hudby. Je to teda ale šílený, protože jsem se s tom snažil nějak zorientovat a našel jsem AI hudbu, která prostě zní jako reálný rapper, a to King Von. Tak já ti to schválně pustím, jestli by si řekl, jestli to je AI nebo ne, protože za mě to zní dost přesvědčivě. Jako nevíš, podle mě. Jako ten text je dost děsivý, jo, že chce jít na, jako na Diddy party a najít si tam jako nějaký svůj target. V tom to asi AI bude, o tomhle by asi King Von úplně rapovat nechtěl. Ale zní to jak reálný song, ale není. 2 minuty času a nikdo pořádně nic nepozná, takže já jsem rád, že proti tomuhle Spotify bojuje, doufám, že se něco nerozjede i u nás v Česku, protože AI-ko pořád češtinu úplně neumí, tak by naše scéna neměla co žrát a to samozřejmě nechceme. Tak pokračujeme s hudbou, teďka si dáme nějakou klasiku Snoop, Wiz Khalifa, tady na Rádiu Spin a s tebou Mára.

Rádio Spin tě na ní dostane. Pitbull v Praze. Už tenhle čtvrtek buď u Rádia Spin a pečlivě hlídej éter. Pokud zahrajeme mezi 6 ráno a 4.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Začnu pohledem na dálnice, a to konkrétně D8 a D5, kde se zdržíš kolem 10 minut na příjezdu do Prahy, a klasika je taky D1 a D2 na příjezdu do Brna, tady kolem 15. Jinak jsou ostatní dálniční tady v pohodě, co se týká regionu, tak kreše v Plzni na Křimický, Ťukanec potom v Budějkách na silnici 20, je to směrem do Buděk od Hluboký nad Vltavou, čekáš tady kolem 20 minut, ale jinak regiony vypadají docela v cajku. Praha, tak ta je docela divoká, nehore na pražském půlkruhu 23. kilách směr Ruzyň kolem 13 minut a taky kvůli tomu stojí k Barandovu, taky směrem na pražský okruh. Ťukanec je na Vinohradský, Věčný a taky v Olšinách. Kde se ale hodně zdržíš, tak je jižní spojka, tady kolem 3/4 hodiny od Zahraďáku až skoro na Černiák. Červeně potom svítí Volzonka do Holešovic, Patočkova a Novopatská. Ode mě z dopravy všechno, kdyby si měl info ze silnic, dávej vědět do apky nebo na naše číslo, kam taky můžeš objednávat treky na přání.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Spin.

0: něco jiného, prosím, ty ne.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spé, nejvíc rapu v republice.

0: Prázdninový spin ráno. Jeden můj kamarád, říkejme mu třeba Petr, mi vyprávěl o jednom Tinder randíčku. No a právě na tomhletom randíčku se spolu s partnerkou oddali lásce přímo na vyhlídce v Botanický. No a mě dneska ráno zajímalo, jaký nejdivnější místa za sebou máte vy.
1: Takový extrém, tak to bylo na střeše paneláku.
2: Dobrý ráno všem. Hele, úplně nejvíc crazy místo, který jsem zažil, bylo na stromě. Neuvěříte, ty odřeniny si pamatuju doteď. Hezký den.
0: Uvěřím, asi je Weiss?
3: Asi nejbizarnější bylo, asi jsme přelezli plot od školky a líbil se nám prostě, jaký to tam mají hezky venku, pěkně školka. Tak...
0: Ne, to jsi neudělala, že ne? No každopádně mysl na to, že když si myslíš, že tě nikdo nevidí, tak přece jenom tě někdo vidět může. A může to být zrovna Čenda.
4: Ahoj, mě to moje vlastní zkušenost, ale byl jsem tím svědkem, byl to v Equalandii, kde v jedné sekci máte místnost, kde se cítíte jako slepý, je úplně totálně zatemněná. A frér s frérkou vlezli dovnitř a nevšimli se, že vlastně rodiče si můžou kontrolovat ty děti, co jsou uvnitř, přes noční kameru.
0: Takže až příště budeš mít náladičku na nějakou romantickou chvilku, tak se pořádně rozhlídni, jestli tě nikdo nepozoruje, nebo jestli kolem tebe nejsou kamery, protože nikdy nevíš, kdy se z tebe stane historka na Radio Spin. Měj se krásně, čus!
5: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9 na

30 32 30 30. Cinkni si o svůj oblíbený song právě teď. Radio Spin.

0: podle tebe.
1: Ladíš Rádio Spin s tebou Mára, svátek dneska slaví Magdaléna, tak ji určitě nezapomeň popřát. Za chvilku ti řeknu, jak vyhrát lupeny na Pitbulla, zítra se o ně tady soutěží na Rádio Spin, tak ať seš ready, ale ještě předtím mrkneme ještě zpátky na dopravu, protože Michal má čerstvý info.
2: Dopojede ke směr Harfa, tak tam je teďkon tramvaj srazila Bavoráka a zablokoval jeden pruh, takže tam je druhý pruh průjezdnej, ale za chvilku se to určitě začne štosovat.
1: Takže Praha, Hloubětín, směr Harfa, dejte na to bacha. No a jdeme teďka zahrát track na přání a to od Daniely pro Nikolase.
3: Tady Daniela, třeba to, ulice druhá máma a je to pro Nikolase a pro všechny tam.
1: No tak jo, tak posíláme Nikolasovi Hartriko Rytmus ulice druhá máma a pokud chceš taky track na přání, volej naše číslo nebo posílej voiceovky do naší mobilní aplikace Rádia Spin. S tebou Mára.

0: Ladíš čel na spinu, s tebou Mára, máme 22. července, svátek dneska slaví Magdaléna, tak mají dám nezapomeň dneska popřát. No a než si dáme rap DNA, který dneska bude docela nostalgický, jsem na tebe zvědavej, tak ti prozradím, jak vyhrát zítra lupeny na Pitbulla tady na rádiu Spin. Mezi 6. hodinou raní a 16.00 nesmíme zahrát Pitbull Hotel Room Service dvakrát. To je přesně tady ten track, takže to znamená, že aby si lupeny vyhrál, musíš poslouchat skoro celý den a k tomu se ještě dovolat jako třetí na 210, 32, 30, 30. Takže dám ti příklad. Track poprvý zahraje třeba v 8.30 a jakmile ho uslyšíš podruhý, třeba ve 13.40, musíš upozornit moderátora, že hraje podruhý. A bejt u toho ještě třetí. Jo, je to trošku těžký, je to docela hard, ale zase, kdo bude takový borec nebo borkyně, která bude poslouchat celý den? Můžeš to bejt ty, budu ti držet palce, takže zítra mezi 6. a 16.00 nesmí zahrát Pitbull dvakrát. Hotel Room Service. S tebou Mára, jdem se ještě podívat na počasí. No a počasí aktuálně je kolem 23 stupňů, večer se nám ochladí, to na 14 stupňů a zítra by to vypadalo, že by měl pršet skoro celý den, takže maxima kolem 20, v pátek kolem 23, ale v sobotu už se nám hodně oteplí, o víkendu bude skoro až 30 stupňů. S tebou Mára, za chvilku Rap DNA. Spin Radio.
1: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Z Brašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
3: Radio Spin jde s tabou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že nás v DABu naladíte na většině míst v Česku? Nejvíce repů v republice můžete poslouchat nyní v DABu

0: a Repo na rádiu Spin.
1: Posloucháš Čo na Spinu, s tebou Mára, 5 minut po 5 a to znamená, že si tady dáváme Rap DNA, rubrika, kde rozeberu track po vrstvách a ty musíš uhádnout, o jaký banger se jedná. No a včera jsme si dali ruskou operu z 19. století, takhle zněla ukázka. Opera s názvem Prince Igor. No a stejnojmenej track o pár let později v 97. udělal Warren G, taky Rhapsody a Sissel. Takhle to zní. No a dneska pro tebe mám jednu klasiku, ale neudělám ti to jednoduchý. Mám pro tebe jenom 2 tóny a ty tóny 100% znáš, budou ti povědomí, ale jestli dáš správný track, no, jsem na tebe zvědavý, je to docela těžký, je to zhruba 1 vteřinová ukázka. Tak pořádně se zaposlouchat a věřím, že to dáš. Tak co, poznal jsi ještě jednou, že to seš ty, tak ti to pustím ještě jednou. No tak jsem zvědavý na odpovědi, buď to do naší mobilní aplikace, nebo na naše číslo.
0: Poznal jsi? Dej vědět. Apka Rádia Spin. Nebo telefon 210 32 30 30.
2: I'm so fresh, man.

Byl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct, mý a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci.

0: Posloucháš Chill na Spinu, s tebou Mára, 17.17, přesný čas, nějaký drobný k tomu, to znamená, že si tady dáváme rap DNA, no a takhle zní dnešní sample. No a zatím odpovědi přišly, ne vždycky byly úplně přesný, zkoušel to tady Láďa.
1: Ahoj, ahoj, Láďa. Je taková hodnou samotáři?
0: Samotáři, jo.
2: To je skvělá muzika. Co to je za muziku?
0: Tak takhle možná zněl Láďa, když slyšel poprvé dneska sample.
3: To je státní hymna, ty vole.
2: Jo, vlastně, státní hymna, no. Já jenom, že ji nehráli takhle dlouho instrumentálně. Tak.
0: Láďo, nevadí, instrumentál jsem ti dneska tady trošku pouštěl. Tak já dám ještě trošku delší verzi, protože samotáři to dneska nejsou. Tam už se nám začíná dít i něco v pozadí, tak možná Láďovi to pomůže. A jestli to Láďovi nebo ostatním směrům ještě nestačilo, tak prozradím, že to je banger z roku 2009 od týpka, co se jmenuje úplně stejně jako nejjižnější stát v Americe. No a do třetice nafituje i zpěvačka z LA, který je letos 39 let. Tak ještě dneska pouštím jednou ukázku dnešního samplu. A jsem zvědavej, jestli ještě někdo odpoví.
4: Postal si? Dej vědět. Apka Rádia Spin. Nebo telefon 210 32 30 30.

0: chvilku půl šestý, to znamená, že si jdeme rozlousknout dnešní sample, ten zněl takhle. Opravdu ti stačily jenom dva tóny a opravdu ti stačily jenom jedna vteřina na to, abys to dneska odhalil? Uvidíme. Jdeme se podívat za Pavlem.
1: Ahoj, tady Pavel. A myslím si, že dnešní rap DNA je You spin my head right round, right round. A nevím, od koho to je, jako Flowrida, Timbaland, nebo někdo takový. Každopádně je to písnička z titulku k Part V Vegas jedničce.
0: No, Pavel je hodně blízko, hodil nám k tomu i lyrics, taková Linda taky.
2: U telefonu Linda, ahoj. Je to ta písnička Brown, Brown, Brown, Brown, Brown, nevím přesně ten název, je to blbý, co?
0: Ne,
2: je Florida, to... Florida.
0: Takže Linda nám dala dokupy Floridu, tak uvidíme, co Anet.
3: Ahoj, tady Anet, je to Florida s Kešou, písnička Right Round.
0: Dobře, co Luďa?
4: Čau, Luďa, jako je to 100% jako Florida, Keša, You Spin Me Round, Round.
0: Ok, a Leonka?
5: Florida, Right Round.
0: No, Keša, samozřejmě. Party ve Vegas, naprosto party věc už sama o sobě, tu si za chvilku dáme tady v Rap DNA, ale ještě předtím doprava. Každopádně díky moc, že jsi volal na dnešní Rap DNA, budeme pokračovat zase zítra mezi 5:30. Rychlá doprava na rádiu Spin, začnu pohledem na dálnice a to konkrétně D8 na příjezdu do Prahy, tady se zdržíš kolem 15 minut, 5 minut na D5, taky na příjezdu do Prahy, čerstvá nehoda, D1, 19. kilometr směrem Brno, zavřený levý jízdní pruh, začíná se to tady docela štosovat a klasika je taky D1 na příjezdu do Brna, tady jsou dokonce i nějaký nehody, takže na to určitě dávej bacha, vidím tady na D2 na půl tým kilometru směr Brno a začíná se to tady štosovat. Co se týká regionu, tak crash je v Plzni na Folmanský, na to si dej bacha, protože to je hlavní třída a dost se to tam štosuje. Nehoda je taky v Brně na Hněvkovského. Co se týká Budějek, tak tady je nehoda na silnici 20, je to směrem do Budějek od Hluboký nad Vltavou. Zdrží se tady kolem 20 minut a zapomněl jsem ještě na jednu nehodu, a to na D1, 203 kilák, směr Praha a začíná se to tady hodně zasekávat. Aktuálně je to něco kolem 25 minut, tak na to dej určitě bacha. Co se týká hlavního města, tak tady je Michal, a který nám dává info, kde jsou Benga.
6: No, ulice Kolbenová, že jsou policajti s radarem.
0: Ulice Kolbenová, směr Fénix, ještě to stihli dát tady v Rap DNA. Kde to je hodně zasekaný, tak je taky ještě jižní spojka na 3/4 hodiny směrem od Laňáku až na Černák. Kde se zdržíš, tak je taky Nuselák, Vlzonka, směrem na Holečovičky, kvůli mostu se tam tvoří kolony. Nehoda je, nebo kolony jsou taky v Žitný, na Pražském okruhu a taky ještě na Bělohorský. Ode mě z dopravy vše.

0: Zkusám něco jiného, prosím, spíme.
1: Pojď to rozpálit, pojď, pojď, pojď.
2: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: podle tebe.
1: Ladíš Chill na Spinu, s tebou Mára, středa 22. červenec. No a za chvilku taky startuje hodina, kdy budu hrát jenom podle tebe. Zatím je playlist docela prázdný, tak já budu moc rád, když mi pošleš voiceovku do naší mobilní aplikace Rádia Spin, nebo můžeš volat naše číslo 210 32 30 30 a zahrát třeba pro Lukáše.
2: Pro Lukáše, furt kriminál. Jo, že ho všichni z Plzně pozdravuju.
1: Tak jo, tak nejenom z Plzně, ale z Prahy taky pozdravujeme. Posílám jednoho refiu a Járu, Kenny Raff, kriminál do éteru na Rádiu Spin. S tebou Mára.

0: Ladíš Radio Spin, s tebou Mára, chill na Spinu, svátek dneska slaví Magdalena, tak ji určitě nezapomeň popřát a můžeš jí popřát třeba i trackem na přání, protože teďka startuje hodina, kdy budu hrát jenom podle tebe celých 60 minut tvoje oblíbený pecky na přání, no a budu hrát třeba od Fikyho.
1: Ale prosím tě, můžeš mi zahrát, prosím tě, Riko, Brick na Brick, šlo by to pro Šenkyho, Romča, Vyskacího a tak, prosím, pro kluky tam.
0: Tak pro kluky tam, ať se držej, zahraju taky Danielovi.
2: Daniel, bude to venku. Do Vrbna pod Pradědem na zahrádku.
0: No tak jo, tak zdravím na zahrádku, máte tam úplně malebně, krásně, docela závidím. Takže jeden rest je v playlistu a bude taky ještě pro Bossyho track.
3: Čau, čau, tady Bossy, chtěl bych tě poprosit o něco od Marpa. Nechám to na tobě, ale ať tam hraje Marko, díky moc.
0: No a budu ti hrát jako první, bude to Deadman Walking. No a další tracky můžeš posílat buď to do naší mobilní aplikace Rádia Spin, nebo volat naše číslo. Mrkneme ještě v rychlosti na počasí. Aktuálně je kolem 22 stupňů, večer se nám ochladí na 14. Vypadalo to, že zítra bude pršet celý den, ale teďka zase to ukazuje, že má sprchnout jenom kolem 2 hodiny, tak uvidíme ještě zítra ráno. Každopádně teďka startuje hodina, kdy hraju jenom podle tebe. Československý underground.
4: OK. Moje jméno je Scope. Posloucháš Radio Spin.

0: Pády, nový život, všechno ve mně pere se. Nedávno New York, baby, koukej, co všechno děje se. Zádech slunce a Manhattan, vedle mě Goodfellas. Moji day one byli se mnou od začátku až doteraz.
1: Za 2 minuty 6 hodin přesný čas na Radio Spin.

0: Ladíš, čo na spinu, s tebou Mára a pokračujeme v hodině, kdy hraju jenom podle tebe. Mám tady připravený další tři tracky, tak jdem se podívat do naší mobilní aplikace, kam posílala voicovku třeba Terka.
1: Ahoj, zdravím všechny do rádia. Chtěla bych poprosit o písničku Michailov Michal nebo o jakoukoliv jinou písničku od Michailova. Pro Peťu do Brna a pro všechny, co poslouchají rádio, děkuju.
0: Tak zdravíme Peťu do Brna a budeme mu tam posílat Nikomu nic. Pokračujeme v dámské volence, protože volala Barča.
2: Takovou nějakou jako prostě San Diego. No jasně, chci to věnovat Davidovi Řezáčovi.
0: San Diego, myslím si, že od Iza to bude spíš Life of Diego, takže trošku upravím, ale myslím si, že si rozumíme. Izo, Nick, Separ na jednom tracku na prostém bangru a do třetice Esther.
3: Čau Máro, zdravím tě a všechny spinnery. Moc prosím, pust mi tam ten můj oblíbený meskál, já potřebuju se hodit s ním do chillu, protože to bylo dneska fakt hustý v práci a... ty klienty reklamovat. Díky, čau, Esther.
0: Díky, Esther, za voicovku, tak doufám, že tě meskal vyklidní a že vyčistíš hlavu. Pokud si chceš taky vyčistit hlavu, 210 32 30 30 nebo naše mobilní aplikace Rádia Spin. Furt vylejzám,

0: jako bych nikdy nežral, tlak jako bych nikdy nežral.
1: OK, tohle je opravdu trošku crazy. A proto je potřeba udělat to ještě víc crazy.

0: Ladíš Rádio Spin, s tebou Mára a pokračujeme v hodině, kdy hraju jenom podle tebe, máme 18.16 středu, no a jdem se podívat za Katkou, která posílala voiceovku do naší mobilní apky.
1: Ahoj Kimarečku, já tě zdravím, zahraj prosím pro mého syna Pajušku do Karviné, pro kluky Sašu, Baču a pro Strejdu, pro tebe do studia, pro všechny spinery a taky pro Resta, že mu přejeme brzké uzdravení po operaci a všechny k jeho krásným včerejším 40. narozeninám. Dneska to bude Rest, Fit DJ Vič, Hladina. Mějte se všichni hezky, dávejte na sebe pozor, pak pačka.
0: Tak díky moc, budu samozřejmě posílat, pozdravovat, takže zdravím Páju. No a teďka mi přišla taky ještě zpráva do naší mobilní aplikace od Tomáše, ten napsal ahoj, zahraj prosím, miluju mě nenávidět, díky Tomáši, máš to mít, nový album Exit u palice, za mě naprosto skvělá věc. No a další tracky čekají na objevení, tak já budu moc rád, když pošleš voiceovku, k tomu můžeš přiložit třeba i nějakou fotku, případně volat naše číslo. Teďka Rest, Hladina na Rádiu Spin, s tebou Mára.

Neděli večer a Rádio Spin tě na ní dostane. Pitbull v Praze. Už tenhle čtvrtek buď u Rádia Spin a pečlivě hlídej éter. Pokud zahrajeme mezi 6 ráno a 4.

Rychlá doprava na rádiu Spin. Začnu pohledem na dálnice. Nehoda na D1, 19. kilometr směr Brno. Zavřený levý pruh, naštěstí bez kolon. Crash ještě na D2, na půl tým kilometru směr Brno. A uzavírka na D1.

0: jedničce, 203 kilách, směr Praha, je to těsně před Brnem a tady čekáš kolem 25 minut od 212. kiláku. Co se týká regionu, tak crash je pořád v Plzni na Fulmanský, bouralo se taky v Ostravě na 28. října a nehodu vidím taky v Chebu, a to v ulici Pražská. Hlavní město, tak tady půl hoďky na jižní spojce od Zahraďáku směrem na Černák, 20 minut taky na Nuseláku směrem do Holešovic přes Vilzonku a 10 minut na Pražském okruhu, 15. kilák směr Ruzyň. Ode mě dopravy všechno, kdyby si měl info ze silnic, házej ho do naší mobilní aplikace, nebo můžeš volat naše číslo a taky přidat track na přání.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
2: Spin Radio.
1: Rádio

0: jsme Rádio Spin.
1: No, to teda.
0: Rádio Spin na čísle 210 32 30 30. Hrajeme přesně podle tebe.
2: Posloucháš Rádio Spin, s tebou Mára, za chvilku taky půl sedmí a jdeme se podívat na další tři tracky, které ti tady zahraju. No a všechny tři, tak to je jedna z možností, jak můžeš objednávat. Protože můžeš objednávat buď to do naší mobilní aplikace, kam posílal voiceovku Fiky.
3: Jo, košenky jo, nabitý a pro kluky tam.
2: No tak jo, tak zdravíme kluky, budeme jim posílat dolara prince. Kdo mi napsal, tak byl Matez. Ahoj, prosím tě, zahrajeme songu Bun B, Pop It for Pimp pro všechny, co mají rádi Bad Bunnyho a všechny spin. Díky zdarec. Takže Bunbin, mám to tady ready, ještě s Lil Wayneem, Damn I'm Cool. No a do třetice, třetí možnost, jak můžeš objednávat tracky, je přes naše telefonní číslo. Nazdar, Jirko!
4: Ahoj, Máro!
2: Tak už je to nějaký skoro týden, co nám skončilo mistrovství světa ve fotbale. Nakonec všechno vyhrálo Španělsko. Tak jak ty seš spokojený s výsledkem mistrovství světa ve fotbale?
4: Ale asi to bylo zasloužený, si myslím, protože za celý mistrovství dostali jediný gól, takže si myslím, že vyhráli úplně oprávněně a předváděli docela i koukatelný fotbal. Na rozdíl od nás.
2: A jaký zápas se ti líbil víc? O první místo nebo o třetí místo?
4: Ale tam bylo víc gólů. Jako, když padají góly, je to atraktivnější. Tady se spíš hrálo v tom finále jakoby takticky, nedostat prostě gól. A vím, že prostě ten, kdo ho dal, tak prostě vyhraje.
2: No, a to se prokázalo jako pravda.
4: Jako určitě to bylo zasloužený, jako nechci být nějak jakoby proti těm Argentincům, ale mně to přijde prostě, že jim připiskoval.
2: Mně to taky tak přišlo, nebyli jsme úplně jediný, komu to tak přišlo. Každopádně, my už se nám tady pomalu rozjíždí autobus s PSAčkama a s Prahou, komu budeme posílat?
4: No ale bude to tobě, že jste sám vrátil s tím dovolený a všem Pražák.
2: Dobře, tak všem Pražákům, díky Jirko, že jsi zavolal a měj se krásně, ahoj.
4: A

0: Tebe.
1: Posloucháš Radio Spin, s tebou Mára, 18.40, to je přesný čas, no a my už se pomaličku blížíme do závěru dnešního vysílání a taky hodiny, kdy hraju jenom podle tebe. No a už tady mám připravený jenom jeden poslední track na přání a pak je playlist jenom tvůj, takže já doufám, že toho ještě na poslední chvíli využiješ, pošleš voiceovku do naší mobilní aplikace nebo zavoláš naše číslo 210 32 30 30, abychom tu hodinku naplnili jenom tvýma trackama. Tak poslal voiceovku Alex.
2: Čau, čau, hele. Zahráli bychom něco od protivy. Prosit nebudu, nemáš třeba.
1: No, třeba mám. Takže jeden protivá, prosit nebudu, to je aktuální track. No a dál už je to na tobě. Zhruba takových 5 tracků ještě určitě stihnem. Radio Spin, s tebou Mára, hodina, kdy hraju jenom podle tebe.

0: 50 zakončuje 6. hodinu a taky hodinu, kdy jsem hrál jenom podle tebe, zahrál jsem ještě Michaelovi.
1: Jo, tady Mike, já bych poprosil zahrát od Robina Zuta Givenchy a bude to pro všechny, co teďko někde na cestě, stejně jako já v Praze, stojím v koloně, je to, takže to za volantem utíká a bude to hlavně pro Máru do studia.
0: Tak v Michaelovi se trošku probudil démon, ale nakonec to dořek, já chápu, ty kolony, ty prostě ve vás démona promudí. No a to bylo už dneska všechno. Každopádně nemusíš zoufat, Rádio Spin pokračuje od 8, československý underground, kde dneska je Vaktisk. Chtěl jsem tam dát trošku jinou část, já to ještě přeskočím, aby si slyšel ten actually rap. Tak ani na podruhý se mi to nepodařilo. No, tak na celý track si budeš muset počkat až na 8 hodinu, nějak mě tady dneska zlobí kartmaster, moc se mnou nespolupracuje, i to se občas stává, ale počasí by teoreticky fungovat mohlo. Dobrý, počasí funguje, všechno v pořádku, jako za starých. Aktuálně kolem 20 stupňů, večer se nám ochladí na 14 a zítra už to zase ukazuje, že by mělo pršet celý den, tak uvidíme, jak ty předpovědi nakonec dopadnou. Mělo by být maximálně kolem 20 stupňů. S tebou byl Mára, těším se na tebe zase zítra. Československý underground.
2: Yeah. M Slim, Kladno reprezent, 27201.

Problémy štětky, keď budeš drzý, tak ti pošlem domů fetky. Zarobil som tělové sám, preto flexím Cartier, Bass Down a Latino Bad Beat. Bratislava 3, moja štvrť, najlepšie je jo tu má srb. Ďalšie diamanty dám na krk. Maradona, Barakuda, si

0: No a právě na tomhletom randičku se spolu s partnerkou oddali lásce přímo na vyhlídce v Botanický. No a mě dneska ráno zajímalo, jaký nejdivnější místa za sebou máte vy.
1: Takový extrém, tak to bylo na střeše paneláku.
2: Dobrý ráno všem. Hele, úplně nejvíc kreativní v to, který jsem zažil, bylo na stromě. Neuvěříte, ty odřeniny si pamatuju doteď. Hezký den.
0: Uvěřím, asi Jawise?
3: Asi nejbizarnější bylo, asi jsme přelezli plot od školky a líbil se nám prostě, jaký to tam mají hezky venku, pěkně školka. Tak...
0: Ne. To jsi neudělala, že ne? No každopádně mysl na to, že když si myslíš, že tě nikdo nevidí, tak přece jenom tě někdo vidět může. A může to být zrovna Čenda.
4: Ahoj, není to moje vlastní zkušenost, ale byl jsem tím svědkem, byl to v Equalandy, kde v jedné sekci máte místnost, kde se cítíte jako slepý, je úplně totálně zatemněná. A frér s frérkou vlezli dovnitř a nevšimli se, že vlastně rodiče si můžou kontrolovat ty děti, co jsou uvnitř, přes noční kameru.
0: Takže až příště budeš mít náladičku na nějakou romantickou chvilku, tak se pořádně rozhlídni, jestli tě nikdo nepozoruje, nebo jestli kolem tebe nejsou kamery, protože nikdy nevíš, kdy se z tebe stane historka na Radio Spin. Měj se krásně. Čus.
5: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9 na Radio Spin.
6: Pusťte něco jiného, prosím, Spine.
7: Pojď to rozpálit, pojď.
5: Radio Spin. Nejvíc repu v republice.

0: Přeju ti pohodovej večer, za Majkem je tady s tebou Jirka a já tě vítám u pravidelného středečního pořadu Československý Underground. Každý týden tady pro tebe ve studiu mám zajímavý hosty, se kterýma nejenom teda, že si společně pokecáme, ale taky uslyšíme live rap. Dnešním hostem je Vaktis. Čau, vítám tě ve studiu.
1: Čau, čau.
0: Kdyby ses měl posluchačům představit, kdo je Vaktis?
1: Vaktis je člověk, který mluví o svých pocitech hlavně. Snaží se být autentický a zároveň si myslím, že je nějak jakoby real v téhle době.
0: Kdy jsi vlastně začal s rapem?
1: Před 3 rokama. Streamoval jsem a kámoš mi napsal, ať udělám jakoby track, tak jsem to udělal a od té doby mě to začal bavit.
0: Streamoval jsi, myslíš, na Twitchi třeba nějaký hry nebo něco?
1: Jo, na Twitchi většinou Fortnite.
0: Takže ty jsi streamoval hry, já tam ti kámoš napsal, abys udělal track. Ten track, když jsi dělal, tak jsi to taky streamoval, nebo to už jsi dělal sám?
1: Dělal jsem to na streamu právě a taky mi tam psal nějaký slova, tak jsem to tam zakomponoval.
0: Děláš to pořád? Pořád děláš tracky na streamech?
1: Já většinou už nestreamu, ale když to zapnu, tak jakoby přijde pár kámošů a pokecáme.
0: Tak tohle jsou teda nějaký 3 roky od doby, co jsi to začal dělat, ale kdy jsi poprvý rap zaslechnul?
1: Já jsem poslouchal dřív 6ix9ine hlavně, třeba okolo 7. roku. Já jsem to dřív poslouchal hlavně na hřišti a mě to nějak oslovilo, tak jsem to začal víc poslouchat, pak jsem se začal zajímat o PTK Patrik a teďka se to se mnou takhle dlouho táhne, no.
0: Máš nějaký vysněný feat?
1: Vysněný feat, to jakoby, já si to chci vybudovat sám, jakoby já nechci úplně, aby mě někdo takhle jakoby vyboostil, ale když bych vzal vysněný feat, tak mě asi nic nenapadá, jako.
0: Kdyby jsem teda měl vzít nějakýho interpreta, který si myslí, že třeba ovlivňuje tvoji tvorbu, je někdo takovej?
1: Rozhodně. A je to Viktor Sheen, anebo právě ten Patrik, no. To poslouchám hodně.
0: Jak se díváš na aktuální stav český rapový scény? Jak to tady u nás vypadá?
1: Stav, já si myslím, že většina lidí se snaží, ale ty lidi, který je poslouchají, tak mají v hlavě jenom ty mainstream a nechtějí dávat šance těm menším.
0: Když jdeš ty tvořit track, tak první píšeš text nebo první vybíráš beat?
1: Dřív jsem to dělal, že jsem psal text a pak jsem našel beat, ale teďka většinou beat a pak píšu do toho text.
0: Kde beaty vůbec bereš?
1: BeatStars.
0: Když už teda píšeš ten text, tak píšeš to třeba v průběhu dne, když ti něco napadne, nebo dokážeš si sednout prostě teď třeba si sednu a napíšu celý track?
1: Já si většinou zapíšu myšlenky a do toho najdu beat a pak až píšu text.
0: Jirka, hostem dnešního československého undergroundu je Vaktis.
2: Československý underground. Každou středu od 8 večer
3: a každou neděli od 9.

0: Československý underground.
1: Posloucháš Radio Spin, kde pokračujeme s československým undergroundem. Host ve studiu je tentokrát Vaktis. Jaká je tvoje největší motivace dělat hudbu?
2: Mě to baví. Nechci to dělat pro fame nebo pro to, abych se cítil líp. Jakoby mě to pomáhá a baví mě to.
1: Poslouchal jsi v minulosti třeba i jiný žánry než rap?
2: Hodně rock s mým dědou.
1: A nelákalo tě někdy i tvořit nějaký jiný žánr než rap?
2: Ne.
1: Co je pro tebe nejdůležitější faktor v rapovém tracku? Co musí rapový track mít, aby jsi řekl, ten je dobrý?
2: Určitě nějakou flow, nějaký smysl a ne jenom říkat prostě věci, co nemám.
1: Tvoříš sám nebo máš okolo sebe nějakou crew?
2: Většinou sám. Jakoby ke mně přijde občas kámoš, on hraje na kytaru, zdravý Mara, a on mi docela pomáhá teďka. Ať už mentálně, nebo v hudbě právě.
1: Na čem aktuálně pracuješ?
2: Teďka budu vydávat 28. EP a na tom jsem si dal hodně záležet.
1: Je to tvoje první EP, nebo už máš na kontě nějaký počiny takovýhle ucelený?
2: Mám dvě alba, v jiný dimenzi a Reset. Za Resetem si tolik nestojím, ale v jiný dimenzi je za mě jako fakt jako top.
1: Bude to EPčko, který budeš vydávat, v něčem jiný než tyhle tvoje předchozí projekty?
2: Jo, rozhodně. Zvukově, jakoby textově, zároveň se za mě hodí i na stage. A myslím si, že to je tak hezký celek, že to za mě dává smysl.
1: Ty už máš na kontě nějaký živý vystoupení?
2: Jo, jedno. A to jsem tam byl s Kasvexem, shoutout Kasvex. A právě s ním se teďka jakoby snažím vymyslet pár tracků, ale on toho má hodně, takže ho nechci úplně jakoby nějak rušit.
1: Když porovnáš práci na tracku ve studiu a potom třeba tu interpretaci toho tracku před publikem živým, co tě naplňuje víc? Co tě bavilo víc?
2: Mě baví oboje, ale já jsem hodně uzavřený, docela se bojím jakoby mluvit s lidma, takže asi spíš to studio, no.
1: A vnímáš třeba i, že tvorba hudby ti v tomhle nějak pomáhá třeba se otevřít?
2: Já se otvírám pomocí textu, jakoby ty lidi, co mě poslouchají, tak mě znají líp přes texty, přes mé jakoby tracky, než když bych s nima mluvil.
1: Takže se dá říct, že to je v podstatě, ta tvoje tvorba je taková forma terapie?
2: Jo, je to taková moje zpověď.
1: Ladíš československý underground na rádiu Spin.
0: Československý underground. Každou středu od 8 večer
3: a každou neděli od 9 večer
0: na rádiu.

0: Radio Spin, Jirka a taky Vaktis. My jsme tady na začátku slibovali live rap. Co to bude za track?
1: Cartier.
0: To je nějaká novinka?
1: Ještě nevydaný.
0: Takže budeme mít tady premiéru vlastně v éteru. Tak jdeme rovnou na to?
1: Můžem. Vaktis. Radio Spin. Cartier.

0: Swag. Je to tak.
1: Tohle byl Vaktis, host pořadu Československý underground. Díky moc za to, že jsi na nás tady dneska udělal čas. A jestli máš nějaký poslední slovo pro posluchače, tak teď je ten pravej čas.
0: Děkuju všem, co mě zatím podporujou. Bude to ještě cesta dlouhá, snažím se. A 28.1. vychází moje EP Jiný time, jiný já. Tak si to pak jdi poslechnout, kámo.
1: Tak to určitě čekuji, díky moc za to ještě jednou, že jsi dorazil. No a budu se těšit zase příští středu. Jirka, Radio Spin. Hezký večer.
0: Čau.
2: Československý underground. Každou středu od 8 večer
3: a každou neděli od 9 večer
2: na Radio Spin.

pořád nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet. Milujou mě nenávidět, krysy nechám hlodat, hady nechám syčet.

0: Prázdninový spin ráno. Jeden můj kamarád, říkejme mu třeba Petr, mi vyprávěl o jednom Tinder randíčku. No a právě na tomhletom randíčku se spolu s partnerkou oddali lásce přímo na vyhlídce v Botanický. No a mě dneska ráno zajímalo, jaký nejdivnější místa za sebou máte vy.
1: Takový extrém, tak to bylo na střeše paneláku.
2: Dobrý ráno všem. Hele, úplně nejvíc crazy místo, který jsem zažil, bylo na stromě. Neuvěříte, ty odřeniny si pamatuju doteď. Hezký den.
0: Uvěřím, asi je Weiss?
3: Asi nejbizarnější bylo, asi jsme přelezli plot od školky a líbil se nám prostě, jaký to tam mají hezký venku, pěkně školka. Tak...
0: Ne, to jsi neudělala, že ne? No každopádně mysl na to, že když si myslíš, že tě nikdo nevidí, tak přece jenom tě někdo vidět může. A může to být zrovna Čenda.
4: Ahoj, není to moje vlastní zkušenost, ale byl jsem tím svědkem, byl to v Equalandy, kde v jedné sekci máte místnost, kde se cítíte jako slepý, je úplně totálně zatemněna. A frajer s frajerkou vlezli dovnitř a nevšimli se, že vlastně rodiče si můžou kontrolovat ty děti, co jsou uvnitř, přes noční kameru.
0: Takže až příště budeš mít náladičku na nějakou romantickou chvilku, tak se pořádně rozhlídni, jestli tě nikdo nepozoruje, nebo jestli kolem tebe nejsou kamery, protože nikdy nevíš, kdy se z tebe stane historka na Radio Spin. Měj se krásně, čus!
5: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9 na Radio Spin.

To jak nebyl to cheat, věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G, jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct, mý a tvý není stejný, i tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp, děti nezažili být, i tak si hrajou na beef, i když jsou to blbečci.

Už to víš? Máme nový stickerky. Jsou pěkný a budou slušet nejen tvojí táze. Napiš si o ně na samolepky@radiospin.cz a my ti je pošleme. Vymazli si svůj spin svět se stickerkou Rádia Spin hned teď.

0: Underground. Přeju ti pohodovej večer, za majkem je tady s tebou Jirka a já tě vítám u pravidelného středečního pořadu Československý Underground. Každý týden tady pro tebe ve studiu mám zajímavý hosty, se kterýma nejenom teda, že si společně pokecáme, ale taky uslyšíme live rap. Dnešním hostem je Vaktis. Čau, vítám tě ve studiu.
1: Čau, čau.
0: Kdyby ses měl posluchačům představit, kdo je Vaktis?
1: Vaktis je člověk, který mluví o svých pocitech hlavně. Snaží se být autentický a zároveň si myslím, že je nějak jakoby real v téhle době.
0: Kdy jsi vlastně začal s rapem?
1: Před 3 rokama streamoval jsem a kámoš mi napsal, ať udělám jakoby track, tak jsem to udělal a od té doby mě to začal bavit.
0: Streamoval jsi, myslíš, na Twitchi třeba nějaký hry nebo něco?
1: Jo, na Twitchi většinou Fortnite.
0: Takže ty jsi streamoval hry, já tam ti kámoš napsal, abys udělal track. Ten track, když jsi dělal, tak jsi to taky streamoval, nebo to už jsi dělal sám?
1: Dělal jsem to na streamu právě a taky mi tam psal nějaký slova, tak jsem to tam zakomponoval.
0: Děláš to pořád? Pořád děláš tracky na streamech?
1: Já většinou už nestreamu, ale když to zapnu, tak jakoby přijde pár kámošů a pokecáme.
0: Tak tohle jsou teda nějaký 3 roky od doby, co jsi to začal dělat, ale kdy jsi poprvý rap zaslechnul?
1: Já jsem poslouchal dřív 6ix9ine hlavně, třeba okolo 7. roku. Já jsem to dřív poslouchal hlavně na hřišti a mě to nějak oslovilo, tak jsem to začal víc poslouchat, pak jsem se začal zajímat o PTK Patrik a teďka se to se mnou takhle dlouho táhne, no.
0: Máš nějaký vysněný feat?
1: Vysněný feat, to jakoby, já si to chci vybudovat sám, jakoby já nechci úplně, aby mě někdo takhle jakoby vyboostil, ale když bych vzal vysněný feat, tak mě asi nic nenapadá, jako.
0: Kdyby jsem teda měl vzít nějakýho interpreta, který si myslí, že třeba ovlivňuje tvoji tvorbu, je někdo takovej?
1: Rozhodně. A je to Viktor Sheen, anebo právě ten Patrik, no. To poslouchám hodně.
0: Jak se díváš na aktuální stav český rapový scény? Jak to tady u nás vypadá?
1: Stav, já si myslím, že většina lidí se snaží, ale ty lidi, který je poslouchají, tak mají v hlavě jenom ty mainstream a nechtějí dávat šanci těm menším.
0: Když jdeš ty tvořit track, tak první píšeš text nebo první vybíráš beat?
1: Dřív jsem to dělal, že jsem psal text a pak jsem našel beat, ale teďka většinou beat a pak píšu do toho text.
0: Kde beaty vůbec bereš?
1: BeatStars.
0: Když už teda píšeš ten text, tak píšeš to třeba v průběhu dne, když ti něco napadne, nebo dokážeš si sednout prostě teď třeba si sednu a napíšu celý track?
1: Já si většinou zapíšu myšlenky a do toho najdu beat a pak až píšu text.
0: Posloucháš Radio Spin, kde pokračujeme s československým undergroundem. Host ve studiu je tentokrát Vaktis. Jaká je tvoje největší motivace dělat hudbu?
1: Mě to baví. Nechci to dělat pro fame nebo pro to, abych se cítil líp. Jakoby mě to pomáhá a baví mě to.
0: Poslouchal jsi v minulosti třeba i jiný žánry než rap?
1: Hodně rock s mým dědou.
0: A nelákalo tě někdy i tvořit nějaký jiný žánr než rap?
1: Ne.
0: Co je pro tebe nejdůležitější faktor v rapovém tracku? Co musí rapový track mít, aby jsi řekl, ten je dobrý?
1: Určitě nějakou flow, nějaký smysl a ne jenom říkat prostě věci, co nemám.
0: Tvoříš sám nebo máš okolo sebe nějakou crew?
1: Většinou sám, jakoby ke mně přijde občas kámoš, on hraje na kytaru, zdravý Mara, a on mi docela pomáhá teďka, ať už mentálně nebo v hudbě právě.
0: Na čem aktuálně pracuješ?
1: Teďka budu vydávat 28. EP a na tom jsem si dal hodně záležet.
0: Je to tvoje první EP, nebo už máš na kontě nějaký počiny takovýhle ucelený?
1: Mám 2 alba, Vinný dimenze a Reset. Za Resetem si tolik nestojím, ale Vinný dimenze je za mě jako fakt jako top.
0: Bude to EPčko, který budeš vydávat, v něčem jiný než tyhle tvoje předchozí projekty?
1: Jo, rozhodně. Zvukově, jakoby textově, zároveň se za mě hodí i na stage. a myslím si, že to je tak hezký celek, že to za mě dává smysl.
0: Ty už máš na kontě nějaký živý vystoupení?
1: Jo, jedno. A to jsem tam byl s Kasvexem, shoutout Kasvex. A právě s ním se teďka jakoby snažím vymyslet pár tracků, ale on toho má hodně, takže ho nechci úplně jakoby nějak rušit.
0: Když porovnáš práci na tracku ve studiu a potom třeba tu interpretaci toho tracku před publikem živým, co tě naplňuje víc? Co tě bavilo víc?
1: Mě baví oboje, ale já jsem hodně uzavřený, docela... se bojím jakoby mluvit s lidma, takže asi spíš to studio, no.
0: A vnímáš třeba i, že tvorba hudby ti v tomhle nějak pomáhá třeba se otevřít?
1: Já se otvírám pomocí textu. Jakoby ty lidi, co mě poslouchají, tak mě znají líp přes texty, přes mé jakoby tracky, než když bych s nima mluvil.
0: Takže se dá říct, že to je v podstatě ta tvoje tvorba i taková forma terapie?
1: Jo, je to taková moje zpověď.
0: Radio Spin, Jirka a taky Vaktis. My jsme tady na začátku slibovali live rap. Co to bude za track?
1: Cartier.
0: To je nějaká novinka?
1: Ještě nevydaný.
0: Takže budeme mít tady premiéru vlastně v éteru, tak jdeme rovnou na to?
1: Můžem. Vaktis. Radio Spin. Cartier.

0: Swag. Je to tak.
1: Tohle byl Vaktis, host pořadu Československý underground. Díky moc za to, že jsi na nás tady dneska udělal čas. A jestli máš nějaký poslední slovo pro posluchače, tak teď je ten pravý čas.
0: Děkuju všem, co mě zatím podporujou. Bude to ještě cesta dlouhá, snažím se. A 28.1. vychází moje EP Jiný time, jiný já. Tak si to pak jdi poslechnout, kámo.
1: Tak to určitě čekuji, díky moc za to ještě jednou, že jsi dorazil. No a budu se těšit zase příští středu. Jirka, Radio Spin. Hezký večer.
0: Čau.
2: Československý underground. Každou středu od 8 večer
3: a každou neděli od 9 večer
2: na Radio Spin.

0: man stuff. Look what I'm planning.
1: Zaželezilili se železo? Či nezaželezilili se železo?
2: Tohle ti jazyk rozhodně nezlomí. Československá scéna. Rádio Spin.

0: scén.
1: Milujou mě nenávidět, mám 200 poloh, tu co mám rád nechtěj slyšet. Všichni co jdou proti jednou budou viset, někdy nechci nic jinýho než klid a zmizet. Milujou mě nenávidět, krysy nechám hlodat, hady nechám

0: prázdninový Spin Ráno.
1: Jeden můj kamarád, říkejme mu třeba Petr, mi vyprávěl o jednom Tinder randíčku. No a právě na tomhletom randíčku se spolu s partnerkou oddali lásce přímo na vyhlídce v Botanický. No a mě dneska ráno zajímalo, jaký nejdivnější místa za sebou máte vy.
2: Takový extrém, tak to bylo na střeše paneláku.
3: Dobrý ráno všem. Hele, úplně nejvíc crazy v to, který jsem zažil, bylo na stromě. Neuvěříte, ty odřeniny si pamatuju doteď. Hezký den.
1: Uvěřím, asi je Weiss?
4: Asi nejbizarnější bylo, asi jsme přelezli plot od školky a líbil se nám prostě, jaký to tam mají hezký venku, pěkně školka. Tak...
1: Ne, to jsi neudělala, že ne? No každopádně mysl na to, že když si myslíš, že tě nikdo nevidí, tak přece jenom tě někdo vidět může. A může to být zrovna Čenda.
5: Ahoj, mě je to moje vlastní zkušenost, ale byl jsem tím svědkem, byl to v Equalandii, kde v jedné sekci máte místnost, kde se cítíte jako slepý, je úplně totálně zatemněna. A frér s frérkou vlezli dovnitř a nevšimli se, že vlastně rodiče si můžou kontrolovat ty děti, co jsou uvnitř, přes noční kameru.
1: Takže až příště budeš mít náladičku na nějakou romantickou chvilku, tak se pořádně rozhlídni, jestli tě nikdo nepozoruje, nebo jestli kolem tebe nejsou kamery, protože nikdy nevíš, kdy se z tebe stane historka na Radio Spin. Měj se krásně. Čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin